0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vážení přátelé, vítejte, vítejte také vy, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes společně nejprve navštívíme zahrádkáře ve Svinčanech na Pardubicku. Každoročně tam pořádají jarní burzu. Seznámíme vás také se slepičkou Rhode Islandkou červenou a pověsíme ptačí budky do zahrady. I dnes máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na tři zmrzlé a hlavně na to, proč je dobré počkat se sázením některé zeleniny až po nich. Příjemný poslech hobby magazínu vám jako vždy přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Je to květen, konečně, a my můžeme pomalu začít sázet teplomilné rostliny na venkovní záhony. Pokud byste si chtěli letos vyzkoušet nějakou novinku, zastavte se příští týden v sobotu ve Svinčanech na Pardubicku. Velmi dobře tam funguje základní organizace Českého svazu zahrádkářů, která pořádá v zahradnictví Kubelka burzu sadby. Manželé Eliška a Ladislav Kubelkovi s malým předstihem přivítali i naši hobby-redaktor Jitku Slezákovou.
1: Vy jste, paní Kubelková, taky místní zahrádkářkou. I když ne zahradnice jako váš manžel, ale tak nějak jste se chytla.
2: Ano, přesně tak, je to spíš můj koníček.
1: Jaká je teď momentálně situace? Máme začátek května, takže už máte všechno předpěstované, nachystané.
2: Ano, ano, už je sadba za okny, čeká, až bude po zmrzlých a bude moct jít ven.
1: Ano, pane Kubelko, pořád jako staří dobří zahradníci počítáte s tím, že výsadba bude až po zmrzlých, nenechal jste se zvyklat oteplováním?
3: Počítáme určitě po zmrzlých, protože co máme zkušenost i z toho předloňského roku, kdy vlastně v průběhu května přišly poměrně silný mrazy a potom byla prostě ta škoda ohromná.
1: Představte tu sadbu, to jsou rajčata?
2: Ano, většina je rajčata, máme ještě sadbu mochyní a jsou to rajčata, která nejsou hybridní, takže se dají jako semenařit a jsou to takové specialitky většina.
1: Máte tady obrázky, jak ano, to potom bude vypadat?
2: Ano, které se nedají sehnat třeba na trhu nebo tak, takže vlastně na tom i trochu postavená ta burza sadby, že tam seženete speciality, které se nepěstují ve velkovýrobách, třeba vajčery, pink tiger, black ball, citrína, divoké rajče. Budeme mít letos i žluté vejce ptáka ohniváka, což je velký lákadlo.
1: To jsou taková různobarevná vajíčka, tak bych to nazvala.
2: Ano, ano, přesně tak, protože to je odrůda, která nemá stálou barevnost a nikdy nevíte, co vám zaplodí, jestli bude červené, žluté nebo oranžové.
1: Aha. Vy jste říkala, paní Kubelková, že ta rajčata, která budou tady na té burze, tak to nejsou hybridní. Jaký je tedy rozdíl mezi hybridními a nehybridními rajčaty?
3: Tak hybridní rajčata nelze dál přemnožovat semeny a u nehybridních tak ty lze znova napěstovat z nich nový rostliny a to tak, že si zachovají ty stejné vlastnosti, které měly ty jejich matečné rostliny.
1: Takže to je právě něco pro zahrádkáře.
2: Ano.
1: Proto se tady sejdete, kdy to bude?
2: Bude to 9. května v odpoledních hodinách od 2 do 5.
1: Kolik vás tady je zahrádkářů ve Svinčanech přibližně?
2: Kolem 15.
1: Aha, takových těch aktivních.
2: Ano, ano, přesně aha, tak. Aha. Jsme docela mladá skupina.
1: Co to znamená mladá skupina?
2: No tak kolem 30-40 let, že právě hodně těch zahrádkářů, že jo, jsou takový starší spolky, kde spíš ty lidi odchází, že jo, na věčnost a tak. A u nás jsme tady dali dokupy ze sousedů a z takových nadšenců místních mladou a aktivní skupinu.
1: Jak to tady bude v sobotu vypadat?
2: Kdokoliv může přijít a přinést svoje přebytky výpěstků, může je nabídnout buď výměnou, nebo si tady prodat. Bude tady občerstvení, může každý posedět, popovídat o svých úspěších na zahrádce a tak.
0: Eliška a Ladislav Kubelkovi připravují na burzu sadby ve Svinčanech nejen rajčata. Zajímavá je například jedlá mochyně peruánská. Je to jednoletá rostlina, která v našich podmínkách nepřezimuje. Pěstuje se podobně jako rajčata, má ráda teplé a slunečné místo a na podzim. Tak na podzim se vám odmění plody v podobě sladkých oranžových kuliček. No a za chvíli pro vás máme tradiční odpovědno na vaše telefonické nebo písemné dotazy v rubrice Rady a tipy.
4: Na dlaní jednu z tvých řas

0: začínají rady a tipy, tedy pravidelná odpovědna na vaše dotazy. A zajímavý jarní dotaz jsem dostal minulý týden do mailíkové pošty od naší posluchačky, paní Marie, a ta píše: chovám slepice. Slyšela jsem, že ze slepičinců se dá udělat výborné hnojivo. Poraďte mi prosím, chtěla bych vědět, jaké množství, v jaké formě a kde ho mohu použít, jestli k zelenině listové a kořenové, nebo k rybízům a ovocným stromům. My jsme o slepičincích už několikrát v průběhu minulých let Hobby magazínu vysílali, ale vůbec není špatné si to zopakovat a ono se to ke zvýšenému zájmu zahrádkářů o chov slepiček v dnešní době tak nějak hodí. Ke slepičincům a hnojivu z nich se nám vyjádřil náš pardubický poradce a zahradník František Hlubocký.
1: Slepičince jsou jedno snad z nejlepších a nejprověřenějších časem hnojiv. Používají se na přihnojování při podzimním zpracování půdy keřů okrasných, jako jsou třeba růže a podobně, ale nebo i rybízu a angreštu. Během vegetace rajčata, okurky, ale třeba i zelenina je ideální používat ke hnojení zálivku. A ta zálivka se připravuje tak, že zhruba třetinu nádoby, nějaký kbelík nebo soudek, záleží, kolik toho potřebujeme, naplníme tedy těmi kuřincemi nebo slepičinci, které dostaneme někde, a dolejeme vodou. Přikryjeme nějakým igelitem, deklem, to je jedno, a necháme pokud možno někde venku, ale na takovém teplém místě slunem prokvasit. Jednou za několik dní jdeme třeba, promícháme nějakým klackem, a když vidíme, že tedy ten rostok je takový prokvašený, že už to nijak nepění a je takový rozpuštěný, což trvá zhruba 3 týdny, můžeme přistoupit ke hnojení. Hnojí se tak, že se do konve dá asi tak její 1/5, ani ne, spíš méně, spíš 1:10 se mohou i ředit tohoto výluhu nebo zákvasu, a dolejeme čistou vodou. No, ideální hnojit na večír nebo před deštěm. Oni mají takový ten svůj odér. A někdy třeba, když zalejeme muškáty kvašenými slepičinci a necháme otevřené okno, možná to nebude velká pochvala od manželky, taky pak je nutno slíbit, že muškáty krásně pokvetou, že jí to budou všechny sousedky závidět.
0: A máme pro vás další dotaz.
2: Černé skvrny na plodech ořešáku, na těch zelených slupkách, je na to nějaký postřik? Děkuji.
3: Potřeboval bych radu, co s černýma ořechama. Udělal jsem postřík, ale účinnost není moc velká. Děkuji, naschle.
0: Tak tento problém jsme přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Jedná se o houbovitou chorobu ořešáku. Můžete použít nějaké fungicidní přípravky, které se aplikují postřikem. Na druhou stranu, každý rozumný člověk, který si představuje, jak leze po 5, 10 až 20 metrovém ořešáku a aplikuje tam postřikem nějaký přípravek, ví, že to je v podstatě zhola neproveditelné. Já bych vám doporučil úplně jinou věc. Vytvořit tomu ořešáku takové podmínky, aby se tam té houbě nelíbilo. Na jaře tomu ořešáku je potřeba dodat živiny na kořeny, nebo pod tou korunou můžete nějakým způsobem aplikovat kompost v mocnosti třeba nějaký 3 až 5 cm vlastně tlustou vrstvu, který pod ten ořešák dáte. Můžete udělat půdní sondy, do kterých dáte organicko-minerální hnojiva nebo minerální hnojiva, kde jsou zejména stopové prvky plná hnojiva. Nebavíme se o hnojivu typu močovina nebo nějaké jednostranné hnojivo, ale minimálně nějaké hnojivo na bázi MPK plus nějaké v podstatě stopové prvky. Ideální je tu korunu provzdušnit tak, aby tou korunou mohl proudit vzduch, a pokud je tam dostatek vzduchu, tak tam není vlhko, a kde není vlhko, tak se houbě nedaří. Jinak co se řezu ořešáku týká, tak tam se na tom jako zahradníci neshodnou už po dlouhou dobu. A v tuto chvíli je vlastně takový převládající názor, že ořešák neřežeme nikdy v zimě ani na podzim, aby ta rána nezůstávala dlouho otevřená. Řežeme vždycky, když zahájí vegetaci, A ustálené jako je teďko pravidlo, nicméně ne všichni jsou, protože je to správně, tak je takové, že větve do 5 cm šířky řežeme, když ty nové výhony na tom ořešáku mají nějakých 5 až 10 cm a silnější větve řežeme zhruba nějaký týden, 14 dnů díl, když ty vlastně nové přírůstky mají nějakých, já jen třeba řekněme 10 až 20 cm. Tak v této době ten ořešák samozřejmě bude ronit mízu z těch rán, nebude se mu to líbit. Na druhou stranu je to nejlepší doba pro to, aby ty rány stačily zahojit. Pokud máte problém s tou skvrnitostí, OK, je to houba, jsou na to sice postřiky, ale není úplně upřímně, kdo by to moc udělal. Takže dobré stanoviště, dobrá výživa a udržovat tu korunu toho řešáku tak, aby byla provzdušněna, aby ty podmínky pro růst vlastně té houby tam byly co nejstíženější a takhle by se vám to mohlo podařit.
5: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Každý jen tu svou má za jedinou. To se zpívá v Prodané nevěstě. A teď to nechci nějak zákeřně přirovnávat, to bych si nikdy nedovolil, ale ono to funguje i mezi chovateli a chovatelkami slepiček. Například Martin Roubínek nedá dopustit na slepice Rhode Islandky. Mají řadu chovatelských plusů, ale aby byly krásné i podle přísných hodnotitelských požadavků, tak je to o něco už složitější. Pojďme se na to plemeno společně s naší hobby redaktorkou Slávkou Brádlovou podívat podrobněji a začněme otázkou, odkud mají Rhode Islandky své jméno.
2: Je to plemeno slepice původně z Ameriky, právě z jiné lokality, která se jmenuje Rhode Island. Bylo tam vyšlechtěno v rámci jakoby těch podmínek místních, což znamená, že cílem bylo dosáhnout slepice, která je odolná povětrnostním vlivům, což se vlastně povedlo, a zároveň i té užitkovosti jako takové.
3: A ten popis vzhledu, předpokládám, že tedy slípka bude trochu větší.
2: Ano, ano, je to tak, jedná se o střední plemeno, kdy kohouti vykrmovaní můžou dorůstat až do váhy 5 kg a slepice do těch 4 kg úplně v pohodě.
3: Nechci vás teď zaskočit, ale přemýšlím o tom, jestli slepice byla původním tvorem té Ameriky, nebo jestli ji tam Evropa dovezla a teprve potom se začalo šlechtit. Jinak s Amerikou mám spojené krocany.
2: Je to tak. Tam je to potom už o tom původu těch slepic jako takových, protože to začalo u Kura Bankivského a ten je původně z Asie, takže dovezený je vlastně téměř všude, kam se podíváte.
3: Pojďme ještě k tomu vzhledu, protože pokud máte opravdu plemenné slepice, tak to znamená, že musí splňovat určité parametry. Ta velikost to je základ, ale potom třeba barva peří, tvar hřebínku, pařátky a tak dále.
2: Určitě na tom zvířeti se posuzuje mnohem více věcí, než jste právě zmínila. Kouká se na celkový typ zvířete, jestli opravdu odpovídá tomu danému plemeni. Jsou tam určité plemenné znaky, konkrétně třeba u té Rhode Islandky je to právě trup, který má pro připodobnění tvar cihly, takže si představte cihlu, to je její tělo. Má běháky, který mají mít žlutou barvu, středně vlastně veliký hřeben, posuzuje se barva, konkrétně u Rhode Islandky hodně i lesk peří. Čím je kvalitnější strava, péče a podobně, tak je mnohem větší ten lesk jako takový. A v neposlední řadě samozřejmě se pak kouká, ale už ne posuzovatelsky, ale chovatelsky, na tu užitkovost jako takovou.
3: Tu barvu jste ještě nezmínil?
2: Je to mahagonově červená barva.
3: To musí být tvor krásný už jenom na pohled a to ještě nemluvíme o té zajímavé užitkovosti.
2: Ano, je to tak. Těch parametrů je tam opravdu spousty. Barva oka se hodnotí, i ten zobák, barva oka oranžová až téměř červená, takže se sledují i tyto věci, plus třeba hřeben může být listový a jsou i varianty s růžicovým hřebenem, která u nás není úplně tak běžná jako taková.
3: Tady bych prosila vysvětlit listový, růžicový.
2: Listový hřeben je ten klasický, který známe na všech slepičkách na dvorku, takový ten kohoutí, kokrhák, placatý, přesně tak. A růžicový, to je přesný opak, něco jako přilba to vypadá, stahuje se po temeni hlavy dozadu, má různé výlusky a podobně.
1: S Martinem Roubínkem natáčela naše hobby redaktorka Slávka Brádlová. Zkrátka, když chcete s Rhode Islandkami uspět na výstavě, chce to velkou péči. Ale chovatelsky je Rhode Islandka zajímavá i užitkovostí. Jsou zmasilé a masově kvalitní. Krom toho jsou pověstné vysokou snáškou až 190 vajec ročně, ale v intenzivním chovu může snáška dosáhnout až 250 vajec za rok. A jak jsou slepičky krásné, to můžete posoudit na fotografiích na webu našeho pořadu, tedy rozhlas.cz/hobby. A za chvíli se zaměříme na výrobu ptačích budek. Nikdy není pozdě. Budky pověsíte třeba na jaře, nebo v létě, nebo na podzim a třeba příští jaro. Tam už máte nájemníky.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Ptačí budky bývaly dříve nedílnou součástí zahrad a sadů. Sloužily jako podpora pro ptáky, kteří naopak pomáhali lidem udržovat zahrady bez většího množství hmyzích škůdců a třeba i hlodavců. Dnes může ptačí budka

0: kde chybějí přirozené dutiny. Pokud máme zahradu, která je vysázená, zvlášť čerstvě založená, jsou tam ty jako palec tlusté stromy, tam potom má smysl budky vyvěsit a pokud je o ně velká rvačka, no tak přidat, protože mohou být i různých rozměrů pro různé druhy. No a čím větší je nabídka, tím bohatší bude ten ptačí život.
1: I vy jako Česká společnost ornitologická to poradenství máte v tomto směru, jak ty budky mají vypadat, zejména ty vletové otvory, jak mají být velké, jak je naopak třeba chránit před predátory, aby se tam nedostávaly kočky, lasice a podobně. Takže i toto se dá u vás dozvědět.
0: Všechno tohle to se dá najít na webových stránkách České společnosti ornitologické. Když se zadá budky pro ptáky, Česká společnost ornitologická, určitě to půjde dohledat. Pravda je ta, že dnes lidí, kteří by si budku chtěli udělat sami, není tolik jako dřív, nebo třeba ani nemají ty možnosti, takže docela dobře funguje i obchod, ve kterém jde nejrůznější typy budek koupit a rovnou si vybrat, i pro které druhy by to bylo.
1: Když teda bychom se rozhodli umístěvat budky do těch našich zahrad, na které ptáky nejvíce cílit?
0: Pokud chci začít, tak rozhodně začít s klasickou budkou pro sýkorky nebo lisí korníkem, čili nějakých těch 25 cm na výšku 3,2–3,5 cm vletový otvor a dodržet nějaké další zásady a je téměř jisté, že se tam někdo objeví. Druhé, co bych doporučil, je o něco větší budka, dno 16x16, 30 cm, 4,5 cm letový otvor a může tam být špaček. Špaček je zrovna jeden z těch ptáků, které někteří na ně koukají trošičku třeba skrz prsty, ale patří do naší přírody. Je to neuvěřitelně krásný pták. My teda shodou okolností máme na zahradě starou jabloň a máme tam krásnou kolonii špačků a pozorovat je z okna opravdu na pár metrů, jak mění barvy v tom sluníčku, jak zpívají vlastně celé jaro. Je to neuvěřitelné, je to krásné. U těch špačků máme ještě jeden důvod, proč to udělat. Špačci mají centrum rozšíření původní ve střední Evropě, prakticky u nás. A také je Česko jedna z mála zemí v Evropě, kde se počet špačků v poslední době zvyšuje. V těch okolních zemích velice často špačci ubývají a mizejí.
1: Ještě mě napadá, co třeba draví ptáci. To je také součást naší přírody a třeba taková poštolka může být docela zajímavým ochráncem proti různým hlodavcům a podobně.
0: Pokud si je neotrávíme nějakým chemickým přípravkem, ano, ty poštolky původně jsou to skalní ptáci a hnízdění na budovách je naprosto běžné, typické. Čili tam, kde je to vhodné na vyšší stavby, ať už je to kostelní věž, anebo třeba jenom vyšší stodola někde na vesnici, můžeme do štítu umístit budku nebo vyříznout vletový otvor a tu budku umístit zevnitř. Nemusí to být ani příliš vysoko a poštolky mohou takové místo obsadit. Zase je to potom krásné obohacení i našeho života.
2: O ptačích budkách na zahradě a jejich obyvatelích natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza z ředitele kanceláře České společnosti ornitologické Zdeňkem Vermouskem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to je pravidelné připomenutí, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: Do 3 zmrzlých je ještě 10 dní, takže co se po těch 3 zmrzlých hodí do země? Zahrádkář má zelenou a začíná s venkovním výsevem. Trochu mě překvapili někteří mi sousedi, že už mají zase venku na záhonku salát, okurky i rajčata. Já ještě teď dávám zelenou skleníku a to ostatní až po 14. květnu. I když ono se říká, že dnes jsou teoreticky 3 zmrzlí o 10 dní dříve, tedy okolo 2. až 5. máje, ale i tak je mezi námi zahrádkáři spousta vyznavačů tradice, třeba jako já, a dávají si na to pozor. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadly vzhledově do zahrady. Začala pstruhová sezóna a my navštívíme rybáře. No a zaměříme se také na úsporu tepla v domě. A máme tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne podle toho, kdy nás posloucháte, na kterékoliv ze stanic Českého rozhlasu. Milí posluchači, rozhlas opět vyjel za vámi, děkujeme za vlídné přijetí. Je to po 22. Jsme v jižních Čechách a takhle vám tleská Kaplice. Jak vidíte, já už jsem se to naučil a vím, že jsme přijeli do Kaplice. A ne do Kaplic. To je takové malé vzdělávací okénko pro vás, kteří byste sem na jih Čech, nedaleko Českého Krumlova, zavítali. Ale co bych popisoval to vaše místo a město, pozvu jako vždycky na začátek muže nejpovolanějšího. Dámy a pánové, ten druhý potlesk dnešního večera bude patřit starostovi, kterým je pan Libor Lukš. Krásný dobrý večer. Pane starosto, pojďte sem za námi.
2: Krásný dobrý večer i vám, Kapličáci, i vám, Český rozhlase.
1: Velmi děkujeme. No a teď důležitá otázka na začátek. Prozraďte, na co jste pyšní, co by o vás Česká republika měla vědět díky Českému rozhlasu? Co rozhlásíme?
2: Nás třeba neznají na Severní Moravě, ale možná, že jo, pokud jedou na cestu do Rakouska, do Itálie nebo do Chorvatska, protože jsme vlastně poslední větší město na trase Praha, Budějovice a tenhle ten jich velice lákavý, vlastně rekreačně. No a určitě nás můžou znát všichni, kdo mají rádi krásnou přírodu. Naše Panenské, Novohradské hory jsou podle mě furt krásným bojem a opravdu je radost tam zavítat. No a pak si myslím, že by nás mohli znát všichni, kdo třeba se někdy setkali s pojmem Kaplická cmunda.
1: Já jsem se na to chtěl zeptat a nechtěl jsem vás urazit.
2: No.
1: To je takový obvyklý pojem z jídelníčku. Je to vaše?
2: Je to naše, pokud znám správně historii tohoto jídla, tak opravdu tento pojem vzniknul u nás tady v našem kdysi učňovském středisku. Zbyla cmunda, zbyly brambory a zelí, no a byla z toho Kaplická cmunda.
1: Pane starosto, moc děkujeme za úvodní slovo a bavte se i vy, i pan místostarosta. Jsem rád, že jste dorazili.
2: Děkuji
1: moc.
2: Mějte se krásně, hezký večer.
1: Dámy a pánové, pan Libor Lukš, starosta Kaplice. No a vy víte, milí diváci, milí posluchači, že vlastně už po 22. přivážíme někoho z našich rozhlasových kolegů napříč rozhlasovými stanicemi, hlas, který dobře znáte z našeho vysílání, a potom nějakého slavného zpěváka nebo zpěvačku. Dneska totiž ale nastane takový zvláštní okamžik, že ti dva, a to se stává opravdu poprvé dneska, jsou manželé. Takže mi dovolte, abych pozval nejdříve vlastně netaktně muže, ale ten kolega rozhlasový přichází vždycky jako první muž, kterého znáte v posledních měsících jako hvězdu Českého rozhlasu Dvojka. Dámy a pánové, pan Ondřej Soukup. Krásný dobrý večer. Ondřej, vítejte. Takhle vám tleská Kaplice. Posaďte se u nás. Chce se mi zvolat Halo Soukup Halo, což je název vašeho dvojkového pořadu, ale ještě předtím první otázka, kterou vždycky pokládám našim hostům. Ten výběr je náhodný. Není to tak, že bychom zvali na určitá místa rodáky nebo ty, kteří tam studovali. Takže občas odvezeme člověka, který vůbec nemá nic společného na to místo, odkud vysíláme. Co vy, Kaplice, jižní Čechy, Česko-Krumlovsko, trefili jsme?
3: No já to mám hodně společného, protože zaprvé jednou jsem jel do Rakouska a tady hned vedle mi skočila srna do auta a rozbila mi chladič. Ale ne, já mám rodiče z jižních Čech, protože maminka se narodila ve Vodňanech, tatínek je z Písku, vlastně moji rodiče tam potom celé mládí žili v Písku, můj dědeček byl ředitelem reálného gymnázia, babička byla ze Zlivy, to je vedle Budějovic, ta byla z rodiny Majerů, to byl zlivský boháč a já jsem zjistil nedávno, já jsem četl nějaký máminy paměti, že Jaromír Majer, ten zpěvák, Aleši, pamatujete?
1: No, samozřejmě, no, co se o něm Pilarka navyprávěla?
3: No právě.
1: To byl její druhý manžel.
3: To je můj strýček. Já jsem věděl, babička je Majerová, ale bratr mýho pradědečka je dědeček Jaromíra Majera. Takže my jsme zpřízněni a teď jsem to teprve zjistil a někde jsem to řekl právě ve svém pořadu, protože ano, já jsem ho zahrál, malý přítel z města N.
1: No jistě, to byl jeden z jeho velikánských hitů. Hit, on byl idol, že jo? No tak když ho měla Pilarka, tak to nemohl být ošklivej chlap, že jo?
3: Tak já nevím, že měla samý hezký...
1: No, to až teď ke stáru se to zvrtlo, ale předtím jo.
3: No prde, dobře. Ale já totiž jsem se na něj okamžitě začal ptát. Já jsem říkal, znáte ho? Kdo ho zná osobně? Volal jsem Jitce Zelenkový. Mm-hmm. Ta mi říká, Ježíš, my jsme za ním jezdili s Hanušem Bunzlem, ještě než emigroval. On potom někdy v 80. Mm-hmm. letech emigroval do Kanady. Říkala, tak galantní, vzdělaný, milej, strašně příjemný společník, skvělý chlap. Ale zeptej se Dáši Černochový, mm-hmm. ta ještě s Karlem, když žil, že jo, tak dokonce za ním jezdili až do Kanady. No nic, takže mé pouto je k jižním Čechám velmi veliké. A já vám musím říct, máte nejhezčí kraj. Fakt, není nic krásnějšího než jižní a ještě částečně jihozápadní Čechy. Gratuluju.
1: Velká poklona od Ondřeje Soukupa. Ale to mi nedá, Ondřej, abych se nezeptal, jak to dopadlo s tím Jaromírem Majerem? Už jste se konečně potkali?
3: Ano, my jsme si volali.
1: No.
3: Já jsem se zeptal, jestli mu můžu říkat strýčku a no. On mi nabídnul tykání. Takhle, on zase není o tolik starší strýček, on je asi o 8 let nebo tak mm-hmm. nějak plus minus starší, ale ano, skvěle jsme se pobavili. On je půl roku v Kanadě, půl roku tady.
1: No, to je dokonalý.
3: Já jsem byl nadšený naprosto, protože moji rodiče vlastně byli jedinášci oba dva. Mm-hmm. A teď už jako jak zub času zahlodal, tak najednou já skoro nemám žádný příbuzný. Takže já jsem vděčný za každého a za Jaromíra Majera jsem byl vděčný dvakrát, že jsem našel strýčka. Pane.
1: Takže vlastně Eva Pilarová byla vaše prateta. Není to
3: no
1: tak?
3: Vlastně ano.
1: No jistě, ale to je do životopisu úžasný.
3: No to je pravda. Pilarová byla moje teta. No ne, on je můj strýček.
1: Strýček,
3: ona
1: takže
3: byla
1: teta?
3: Moje nevlastní teta.
1: Ne, a to bych ani neříkal, prostě teta.
3: Teta.
1: Hele, a pro strejdu už jste něco napsal, píšete pro kde, koho, každej toho má
3: no,
1: plno.
3: Už, teď už jsem, no nestihl jsem to.
1: No ne, ale pro strýčka Majera,
3: no, pro
1: že byste ještě
3: Majera.
1: Něco napsal.
3: Dobře, ale tak, to, takhle nenapadlo mě to a já... Že bych pro ně něco napsal.
1: Ale no jistě, co mu chcete dát k narozeninám, když už objevil synovce. V té Kanadě si říká, teď jsem objevil Soukupa, ten píše pro kde koho bílá, už to přehazuje vidlema. Muzikálu napsal mě a já od něj ještě nic nemám.
3: No mě to nikdy nenapadlo, že bych pro ně něco, protože ten styl hudby, teda, který zpíval on, to je přeci jenom trošku z mého ranku, ale na druhou stranu...
1: On je duchem velmi
3: mladý.
1: Nikdy
3: neříkej nikdy. Napíšu. Aleši, napíšu.
1: Ondřej, neděkujte, stačí mi 10% z každé nahrávky.
3: To chcete moc. Ne, dobře. Dobře, máte je. Jste iniciátorem, jste duchovním otcem tohoto spojení.
1: Stačí mi poděkování v bukletu toho CDčka, jestli se ještě CDčka. Ne, to bude LPčko.
3: No, ne, už není nic, hudba je mrtva, ale AI něco. Ale umělá
1: všechny ty Spotify. Já nejsem toho příznivce. A to mi řekněte, že zabrousíme se, jak si to nemůžete očuchat, ten buklet, nebo gramofonová deska, fotka na ní, to
3: no
1: přece
3: ne,
1: bylo umělecké dílo.
3: Hele,
1: co to je, že si stáhnete někde, já to chci hmatat, no, já to chci čuchat, tu křídovou.
3: Já mám 10 mega hudby a mám 2 giga a 4 tera hudby. A vlastně no. Už se neříká ani písnička, oni říkají track.
1: Jo, tak.
3: A pak je diss track. Já to vím, já mám děti, které mi vzdělávají. Víte, Aleši, co to je diss track?
1: To je takový, jako když jdete... A no vůbec netuším, track,
3: no, distrack, to většinou dělají repaři a jeden na druhýho napíše nějaký strašně pomlouvačný text.
1: Aha.
3: Oni jak se mezi sebou se občas i střílí, takže distrack je, když ten mi štve a tak na něj napíšu distrack.
1: To je dokonalý.
3: No, takže z Kaplice přijedete vzdělán.
1: To jsem nečekal a ještě mě vzdělá... Synovec Jaromíra Majera a Evy Pilarové. To je den, to je den. Ještě
3: Eva
1: dostanu...
3: Pilarová, čili já jsem vlastně tím pádem příbuzný trošku Karla Wagnera.
1: No samozřejmě.
3: Protože ten si taky chodí, ale já bych tam našel víc.
1: Pokud byste chtěl být příbuznej všech těch chlapů, se kterými chodila Eva Pilarová, tak máte rázem rozšířené velké příbuzenstvo. Ale
3: kdyby ten pavouk zapracoval, tak to vůbec nemůžu komentovat.
1: Já myslím, že leckdo ve světě populární.
3: To jsme zabředli teda v Kaplici do zajímavých debat.
1: Ne, ale podívejte se, my teď máme jako rozhlas tu důležitou nutnost, že jsme ty informační vzdělávací. Čili...
3: Ano, čili i takhle to funguje.
1: Oni neřekli, jestli to mají být seriózní zprávy nebo drby, ale já myslím, že posluchač chce být vzdělán ve všech ohledech.
3: No tohle je seriózní zpráva.
1: No.
3: Že Bůh ví, kdo by se tam našel.
1: To je pravda. Ondřej, malinká rada, teď uvedeme, a to se opravdu stává poprvé, že by host pěvecký a ten rozhlasový tvořili pár. Přijde vaše manželka, no. Jak jí uvíst? Moderátorský, víte co, zakládá si na tom, nebo je jí to úplně jedno, nebo co jí dělá dobře
3: se,
1: tak?
3: Teď jsem, s kým jsem to telefonoval, jak jsem se měl, a že to je podtatranská pěnice.
1: To je hezký.
3: Ano, protože Lucia je ze Slovenska.
1: No jasně, jasně.
3: S Míšou Dvořákem, z Lucie jsme se bavili, teďka
1: ano.
3: Jsme. A on říkal, no jo, vlastně Lucka je Slovenka. Já jsem říkal, no to je pěnice. A on říkal, podtatranská pěnice. Takže můžeš ji uvést jako, nebo můžete ji, Aleši, uvést, nebo že bychom si tykali, já vám to můžu nabídnout v přímém přenosu.
1: Tak to mi bude velkou ctí.
3: A mě také nesmírnou
1: ctí. Ježišmarja,
3: to je... jsem tyknul, tak to nechci nechat tak takhle jako... mimo. Dobře, takže podtatranskou pěnici.
1: Dámy a pánové... Jenom potom pro zvukového mistra tady tu radu, celou radu to vystřihneme a já řeknu, milí posluchači, dlouho jsem si lámal hlavu, jak uvést zpěvačku dnešního večera a pak mě to napadlo.
3: Ano, jistě.
1: Můžu ti to ukradnout takhle, viď? Pak mě to napadlo, dámy a pánové, dnešní 22. díl pořadu Rozhlas jede za vámi, ozdobí návštěva ze zahraničí.
3: Ano, z daleké ciziny,
1: zdaleké.
3: S čím dal tím vzalující se...
1: Názorově určitě, ano. Dámy a pánové, podtatranská pěnice Lucia Šoralová. Krásný dobrý večer přejeme a spolu s ní přichází i kapela La Alma. Až se ještě za chvíli dozví, že je to vzdálená sestřenice Evy Pilarové, tak bude z toho celá šťastná. Já myslím, že... dáme první písničku a hned potom si budeme povídat. Ano, Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla, La Alma a v tuhle chvíli Lucia Šoralová tady u nás v Kaplici ve 22. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi.
4: Píseň se jmenuje O lásce, cti a kuráži.

0: Lucie Šorelová a La Alma živě na vlnách Českého rozhlasu, na všech regionálních stanicích a na vlnách Českého rozhlasu dvojka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Lucie, krásný den. Chci se jenom zeptat na to uvedení, bylo to v pořádku, neurazila jste se. Pokud se vám to líbilo, byl to můj nápad, pokud vás to drobně naprdlo, přišel na to váš muž.
2: Přišel na to Michal Dvořák, který řekl, to je podtatranská pěnice, zpívá krásně velice.
0: To ještě pokračuje.
2: Až takhle to bylo?
0: Nádherný reklamní slogan. Mimochodem, Lucie, normálně se oslovuje česky Lucie?
2: Lucia, takže když tak by to bylo Lucio, ale to je strašidelný, protože slovensky se oslovuje Lucia. My nemáme pátý pád, respektive my oslovujeme prvním pádem, takže jak je libo, Aleši? Možná Luci?
0: Luci, to je hezký. Luci, prosím vás, vy jako Slovenka, rodilá Slovenka, co vy tady v jižních Čechách? Máte manžela, který měl odtud rodiče a slavný bohatý rod? A teta je Eva Pilarová.
2: Mně přijde předně strašně vtipný, že já tady žiji 30 let v Čechách. 1,5krát tak dlouho, jak jsem žila na Slovensku a přesto jsem pořád Slovenka. Tohle třeba v Americe se nemůže stát, tam někdo po 3 letech je Američan a tě je odkudkoliv. Ale na druhou stranu je to takový vlastně hezký, že nikdy nestratím teda to svoje, kam patřím, tu svou rodnou hroudu. A co se týká jižních Čech, tak v Kaplici jsem poprvé, ale třeba v Krumlově jsme hráli často, nebo v Budějovicích a v jižních Čechách má Ondřej rozsáhlou rodinu, takže ano, jižní Čechy už taky patří trošku ke mně.
0: Druhé téma, nebo vlastně důležité téma, se kterým my vlastně vyjíždíme po vlastech českých, moravských, slezských, je právě rozhlas. Jezdíme 22 měsíců a je zvláštní, jak se vlastně to téma mění. My jsme vyjeli proto, abychom vysvětlovali, proč je nutné po tolika letech malinko zvýšit koncesionářské poplatky. Pak jsme projeli několik měst, kdy byly zvýšeny a my jsme tak jako spíš bavili a teď se dostáváme do úplně jiné situace, někam dál. O tom si dneska ještě určitě budeme povídat i s naším panem generálním, ale víte, co by mě zajímalo, jak důležitou roli ve vašich životech rozhlas hraje. Ondřej, a teď asi nebudu se ptát jenom na současný pořad, to je ta nejaktuálnější věc, ale vůbec, když se podíváte do historie a můžeme to vzít od dětství. Malej Ondra poslouchal něco v rádiu?
3: Tak ježišmarja, samozřejmě rozcvička s Janem Kalábem.
0: No jistě.
3: Jako u nás pořád hrál rozhlas. A na druhou stranu do dneska já poslouchám rozhlas. Mm-hmm. Dokonce pan ředitel René Zavoral mě někdy před 15 lety mi říkal, poslouchejte Plus, tam jsou zprávy. Já jsem to totiž nevěděl, že tam jsou. Od té doby mám nalazený Plus.
0: Ano.
3: Tak já poslouchám majoritně mluvený slovo, buď audioknihy, nebo rozhlas. Tam je takových skvělých pořadů. A to teď jako, ne že bych dělal reklamu českému rozhlasu. Já na nikom nejsem závislý, ale opravdu tam jsou senzační věci. Senzační, a když člověk chce, tak to najde ze všech možných oborů. Může se vzdělat, je to zábavný někdy. Jsou tam výborné knihy, které čtou. Prostě zaplať pámu za rozhlas, protože v autě na televizi zírat nemůžeš. Teda můžeš, ale zabiješ se. Takže audiosložka je úplně zásadní. A to má rozhlas.
0: Děkujeme za tu chválu, která opravdu nebyla plánovaná ani domluvená, ale to mě fascinuje, že ty, který se celý život živíš hudbou, hudba je neustále kolem tebe, tak právě proto možná, že už jej tolik, pak si pustíš to mluvený slovo.
3: No ježišmarja. Jo? Když jsem byl ve studiu, pracoval jsem 10, někdy 12, možná i víc hodin denně, tak pak už si fakt nemůžeš pustit muziku. Hmm. V podstatě buď chceš ticho, a nebo si pustíš mluvené informace. Hmm. A informace, samozřejmě je otázka, kdo je podává a jak je podává, ale jsou strašně důležitá věc, protože přeci jenom člověku trošku rozšířují obzor, aby si to v té hlavě srovnal, vyeliminoval ty lži, občas ty blbosti, které se objeví. Doporučuju, no.
0: Děkujeme, ale víš co, mám šanci se tebe na to zeptat, protože ty budeš znát odpověď a často se na to ptám třeba zpěváků, role rozhlasu jakéhokoliv v tvorbě hitu a nebo vůbec slavného zpěváka. Když jsme se bavili o Evě Pilarové, ano. To byla doba, která prostě rádio odehrálo písničku, přes nocí znala celá republika, ale musela zpívat v rozhlase, točit v rozhlase. Dneska v době těch Spotifyů a tohle všeho, ty to ještě znáš z doby, kdy se dělali s Luckou Bílou, s Karlem Gottem, rozhlas byl důležitý, co rozhlas nezahrál, jako by nebylo. Jak je to dneska?
3: To se úplně změnilo, teda musím říct, mm-hmm. Jo, protože dneska ta role v tom vygenerovat hit, protože tehdy bylo úplně zásadní, jestli rozhlas něco hraje nebo nehraje. Nebo rozhlas a rádia, že jo? Když přišly FM rádia všecky po 90. roce a tak dále, tak dostat věc do takzvané rotace. To znamená rotace, že se to hrálo pořád kolem dokola, xkrát denně. A jak to bývá, lidi mají rádi to, co znají. Mm-hmm. Takže čím víckrát tu písničku slyšeli, pokud jim nebyla jako opravdu bytostně odporná, tak ji začali mít rádi. A někteří, hele, to byli manažeři, zkušení velmi známí, kteří toho využívali. Tam třeba v rozhlase za minulého režimu byl nějaký velitel Lidových milicí, který dělal dramaturga. A toho upláceli, aby jim hrál. Markéta Muchová třeba takhle byla vygenerována. No. Co si budem namlouvat? Protože Franta Janeček, mm-hmm. velký to boss českého showbizu, tak ten nelenil, měl ty lidi na správných místech, prostě vyznal se. Dokonce on se prý vsadil s Františkem Čechem,
0: ano.
3: že z ní udělá hvězdu. A on z té Markéty opravdu, která byla jako zpěvačka velmi taková, jak bychom to laskavě řekli, limitovaná.
0: Ano, a co se rozsahu týče, ano, nebylo to, no tak, nejkošatější.
3: Ale zase jako určité předpoklady pro zpěvačku měla.
0: Ano, byla sympatická i vizuálně. Tak. To jsem řekl hezky.
3: Já nevím, jestli si pamatujete na Laco Déčiho.
0: No jistě. No,
3: Laco Déči byl enfant terrible, fantastický mm-hmm. jazzový trumpetista, který pak emigroval, je.
0: Ano.
3: A ten měl takový slavný hlášky, že jo. A jedna z jeho hlášek o zpěvačkách byla, on byl Slovák, takže dobrou zpěvačku poznám hned. Kozy intonácia. Vystřiženo.
0: Já tak bych jenom. To tam nechal, protože když si teď probereme různé zpěvačky, tak vidíme, že to funguje.
3: No tak
0: a on byl velmi trefný a velmi neúprosný ve svých soudech o některých zpěvácích.
3: Ano, on byl nemilosrdnej.
0: Ale většinou měl pravdu, ale on byl který to řekl naplno.
3: Jistě.
0: Ano. Lucie, jak byste to vnímala, vrátíme se na to Slovensko, malá holka tam, co tam bylo za pořady, které vás formovaly, které my, možná Pozor zákruta, to je to, na čem se shodneme asi, to jsme měli všichni a vy to máte do dneška na Slovensku, teda oni, vy už jste tady, ano.
2: Já vás klamu a jako malá jsem ten rozhlas tolik neposlouchala, ani televizi, protože to mě uráželo, co tam bylo za pohádky, zejména mě urážely Loutkové, to jsem se vždycky ptala mámy, a aká je to rozprávka ľudská, jestli, když to není realita, tak jako fakt, s tím na mě nechoďte. Já jsem poslouchala Desky a potom později jsem Noční pták, takže poslouchala jsem na Slovensku pořád Noční ptáci, který měl Jaro Filip, což je můj strýc. Ale ne proto, ale protože prostě to byl noční pořad, zajímavě mluvilo o hudbě, byly tam písně, které byly mému srdci blízké, nebo tam občas debatoval s lidma, kteří byli zajímaví v Čechách, třeba Noční proud Jitku Benešovou.
0: Ano.
2: Takhle, já žiji v podstatě mezi 9. a 5., 6. ranní. A jelikož neřídím, takže opravdu to, co se děje přes den, za to se omlouvám i jemu pořád, protože já vždycky vyběhnu a je 10:45 a on už je uražený, že já fakt to nestihnu. V sobotu.
0: To se dá pustit ze záznamu i v noci klidně.
2: To ano, to někdy dělám, ano, to ano. Ale
3: to není pravda.
2: Ne, je to pravda.
3: Není.
2: Ale Ondřej vyžaduje, aby to bylo v té chvíli.
0: No to je úplně jiná atmosféra.
2: Já vím a já bych to tak chtěla, ale já nemůžu. Prostě když jdu spát v 5.
0: My musíme zažádat vyloženě o změnu vysílacího schématu, protože jako musíme to posunout, řekneme panu generálnímu, že prostě vaše žena je limitovaná časově, čili teď ještě nejste vzhůru?
2: Ne, teď začínám se probírat. Lepší budu po 9. už.
0: Škoda, že to už nebudem natáčet, ale já to pak budu vyprávět, jak budete křepčit ve chvíli, kdy zhasne ta červená.
2: Ano.
0: Ale Noční ptáci je hezký
2: krásný
0: název pořadu.
2: Já bych to zavedla i tady.
0: No jo, ale Češi by z toho udělali, že to je nějaký takový erotický pořad. Víte, to jako my si ze všeho
2: Noční ptáci.
0: Dámy a pánové, milí posluchači, jste napřímo některé ze stanic Českého rozhlasu. Opět povoláme do zbroje La Almu. Robert Fishman, David Lomič, Martin Gerla přicházejí. V jejich čele Lucia Šoralová a vám po éterových vlnách posíláme jich další písničku. V rámci pořadu Rozhlas jede za vámi po 22. dneska z Kaplice.

0: めてやない。
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Lucia Šoralová, krásně červená a la Alma. Žena, která utrhla srdce Ondřeji Soukupovi. A on nám v posledních měsících dává nahlédnout mezi písničky, které utrhly srdce zase jemu. To přece musí být úžasný, mít naprostou volnost. Nemít žádný playlist, mít hodinu na celoplošní stanici a pouštět všem lidem, co mám rád a ještě o tom vyprávět. To je splněný přání, který se splnilo Karlu Gottovi, Heleně Vondráčkový, Meky Šbirkovi, teď tobě. No,
3: je to to nejlepší, co se mě mohlo stát, protože já jsem neměl čas, když jsem hudbu dělal, tak jako poslouchat hudbu byl vlastně přepych, ale najednou se to obrátilo v povinnost. A já jsem se začal hrabat a dostal jsem se do dětství a teď jsem procházela, protože už přeci jenom jsem ročník 51. A od těch 13, 14 let jsem tu hudbu začal strašně intenzivně vnímat a byla pro mě prostě úplná modla, to bylo nejvíc. Tak jako najednou, ježiš, tahle písnička. A teď jsem si začal hledat k ním příběhy, protože lidi vlastně neví, jak vzniká písnička, nebo co zatím všecko je. Rozchody, hádky v kapele, hádky s producentama, podrazy, sliby, kolikrát velký peníze, kolikrát ukradený peníze. Každá ta písnička, nebo v podstatě skoro každá, má nějaký příběh.
2: To je lákadlo pro tento pořad na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Lucie, to si někdy poslechněte, až stanete, nebo až budete trpět stařeckou nespavostí.
3: Ne, tak
2: to
3: na SMS-ku je pořád někomu.
0: Tohle je lež. No. Já spím, vážně. No. V sobotu klidně do 12, no, jo, se omlouvám.
2: Dobře. On se rozvádí a řekl, jo, to začalo už v té kaplici na jevišti. Nejdřív řekl, že je potatranská tady pastorále a pak se hádá do jistě. Ne, dámy a pánové, prosím vás, teď se opravdu sklidníme, protože přijde další host a jeho se zeptáme na to, co tedy nového na vlnách Českého rozhlasu. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že všech těch 22 míst poctivě společně s námi a s pořadem Rozhlas jede za vámi navštívil generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přejeme. Což vždycky říkám, nestává se, aby ten nejvyšší projížděl opravdu všechna místa. Pane generální řediteli, vítejte v kaplici. Je to další město, které se zařadí mezi ty, kde jste prvně. A jak vám chutná Cmunda po Kaplicku?
4: Hezký večer vám všem. Cmundu po Kaplicku miluji. A v kaplici jsem takto prvně, nicméně, já často kolem ní projíždím, protože když jedu někde směrem Holt, Rakousko a Jižní Čechy, tak se kolem kaplice vždycky takhle ochomejtnu, tak jsem rád, že jsme dneska tady. A byť jsem přijel na poslední chvíli, tak si představte, že jsem už část vašeho města viděl, protože já jsem přijel odtamtud, ze předu, hlavním vchodem. Bylo mi ale řečeno, že je lepší jít ze zadu na tu stage, tedy na pódium, a netušil jsem, že během toho já opravdu navštívím prakticky celé město, protože ten obchvat, který musíte urazit mezi tím hlavním vchodem a tím zadním, je tak, že jsem prakticky viděl úplně všechno a je to tady krásné. Tak jsem rád, že jsem dneska tady u vás.
2: To je krásné. Místní vědí, to je nějaká místní specialita.
4: Přiznám se, že nikde jsem ještě takhle daleko nemusel urazit, abych obešel jeden dům. To mě překvapilo, ale zase já jsem se aspoň rád prošel po tom, co jsem měl.
2: Tady sportují, ano, se schazují Cmundu po Kaplicku, aby balinko žili zdravě. Pane generální řediteli, my máme tu ohromnou výhodu, že vždycky jednou měsíčně máme šanci se přímo generálního ředitele na cokoliv zeptat. Dneska toho i za nás posluchače využívám obzvlášť rád, protože se chci zeptat velmi jednoduše, jak rozumět té aktuální situaci, co se to teda děje.
4: Já myslím, že fakt můžeme být pyšní na to, a člověk, když cestuje, tak to vidí, že my se nemáme za to stydět, že opravdu Česká republika funguje, ať je to školství, zdravotnictví. A vím, že všechno může být lepší, jo? A u nás věci fungují. Ale jestli si je v něčem umíme pokazit, tak je to politika. 20 let usilujeme o to, aby z těch 45 korun se poplatek zvýšil na 55 korun. Poslední 2 roky se o tom vedla ta diskuse, pak se těch 10 korun pro Český rozhlas tak to vybojovalo. No a potom, co bychom se mohli radovat, že se to povedlo, tak jen co ten nový zákon zešel v platnost, tak zase řešíme úplný opak, to znamená změnu celého toho systému. A já si myslím, že to je přesně taková ta typická ukázka toho, jak si politikou umíme kazit ten náš život. Myslím si, že není vůbec důvod pro změnu. My máme opravdu systém poplatkový, který funguje tady 30 let. Mimochodem v Evropě nám ho hodně závidí. Takové ty řeči, že většina zemí v Evropské unii ten systém mají jiný. Ano, ono jich je 15, další dvě to mají s formou speciální daně. No a těch poplatkových zemí je 10. A optikou, že většina zemí má jiný systém, bychom už dávno měli mít euro. Jo, čili tahle ta logika neobstojí, ten systém je opravdu funkční. Díky vám všem a opravdu si toho, věřte, nesmírně ceníme, protože v České republice je 4 miliony domácností, z nich 3,5 milionu platí velmi poctivě rozhlasový televizní poplatek, což je úžasné a my si to opravdu nesmírně vážíme. No a teď se vede celá diskuse, pro kterou já vlastně ten důvod nevidím. Ano, rozumím větě, že plníme sliby voličům, tomu rozumím, ale to je věta, které můžou rozumět politici. Já jako člověk, který se v tom mediálním světě pohybuju 25 let a generálním ředitelem jsem těch posledních 10 let, tak ty systémy myslím, že mám dost dobře nastudované a já tomu vlastně odborně úplně nerozumím. Protože mi něco, co funguje a špičkuje funguje, chceme nahradit něčím, co tady ověřené není, je to mimo kontext české kotliny a navíc ten návrh, který je teďka na stole, je takovým paskvilem, ale opravdu takovým cárem papíru, který já věřím, že ani neobstojí v tom připomínkovacím řízení a že bude zhozen ze stolu, aspoň pevně v to doufám. Mimochodem, a to by mě tady zajímalo, kdo z vás tady v sále poslouchá Český rozhlas České Budějovice. Je vás hodně, Proč to říkám? Ten návrh třeba zcela tyto stanice opomíjí. Podle toho zákona by vlastně tato stanice vůbec neexistovala. Rozhlas by nevysílal. Stejně jako dalších 13 regionálních stanic, které máme. Těch věcí tam celá řada. Čili aby vy jste i možná od nás slyšeli, proč ten systém poplatkový pořád tak hájíme. Víte, ono je vždycky dobré, když ta platba probíhá od člověka vlastně tomu rozhlasu, od člověka televizi, bez jakékoliv převodní páky a bez jakého vlivu politických stran, jakékoliv vlády, prosím. Jo? To ještě taky trošku mi podsouváno, že bojuju s touto vládou, nebojuji. Já respektuji volby, respektuji to, že máme tuto vládu, ale to ještě neznamená, že budu souhlasit se všemi jejími rozhodnutími. My bojujeme za to, aby opravdu žádná vláda neměla šanci ovlivnit financemi, penězi a tedy státním rozpočtem to, jak Český rozhlas bude vypadat a proč vůbec poplatek a co za těch 55 korun dneska už tedy od nás vlastně můžete dostat.
2: Děkujeme za to vysvětlení a já jsem rád za tenhle potlesk a vlastně i za ten les rukou, protože předpokládáme, že když jste sem za námi přišli, jste posluchači jedné z těch 25 stanic, které v současné době Český rozhlas nabízí a to samozřejmě něco stojí a všechny tyhle ty věci a k tomu symfonický orchestr samozřejmě pro dětský pěvecký sbor, který má neskutečné úspěchy, to všechno je Český rozhlas vlastně nejenom to vysílání, úžasný archiv.
4: Ano, přijímáme rádo festival, mohl bych zmínit nadační fond Světluška, máme fond na podporu zrakově postižených, čili těch věcí opravdu rozhlas dělá celá řada. Nejsme jenom tím rozhlasem, který vysílá, ale jsme skutečně z mého pohledu kulturní institucí, kterou si myslím, že po těch 103 letech má stále za to cenu chránit. Víte, že jsme v tom roce 45 a 68 odehráli poměrně dost významnou roli. Tady v sále určitě bude spoustu lidí, kteří film Vlny viděli a já bych byl velmi nerad, aby opravdu se tady opakovaly nějaké Vlny dvě, protože to, co je největší problém, že když se něco mění, tak se to nedá měnit bez té diskuze s tím, koho se to týká. My zažíváme trošku teďka takové zvláštní období o nás bez nás a to si myslím, že i my v České republice na o nás bez nás jsme dost hákliví. Takže proto se i ozýváme takto nahlas a věřím pevně, že třeba vyslyšení budeme. A vy nám v tom vlastně můžete dost hodně pomoct, protože jak říkám, my když o peníze přijdeme, tak řada těch pořadů, které vy rádi posloucháte z vysílání Českého rozhlasu bude muset zmizet, bohužel.
2: Děkuju za to vysvětlení. Vy budete mít samozřejmě šanci se na cokoliv za malou chvíli zeptat. Budeme muset samozřejmě šetřit, budou určité změny, pokud to nastane. Já jenom jsem vás chtěl informovat o některých aktuálních změnách, které přijdou. Pořad Ondřeje Soukupa, kromě toho, že bude vysílán v tom čase, bude reprízován nově v noci. Byl tady takový požadavek od jedné posluchačky, která žije hlavně v noci. Je to ta 10. dopolední, je pro ní neskousnutelná. A zároveň ona posluchačka bude moderovat nový pořad, který se bude jmenovat Noční ptáci. To jsem vám jenom chtěl říct, jako ještě nevíme, na jaké to bude stanici, ale my vám to včas oznámíme, abyste o tom na sekretariátu.
4: Noční ptáky ještě nemáme, to je pravda. Tak
2: bude to takový hudebně erotický pořad, ale.
4: Ale hlavně je nutné říct, že když ty peníze nebudou, tak třeba Ondřej se vůbec nemusí bát, že jeho pořad budeme reprízovat i 6x, 7x denně. Protože na ty premiéry budou peníze potom.
3: Jo. Já vám budu dotovat klidně Noční ptáky, protože budu sám doma, chápete?
0: Jenom jestli můžu ještě říct, nebudu vtipná, pardon, ale že když se říkal, že my můžeme obyčejní občané něco pro to udělat, tak teď můžeme podepsat petici, aspoň která běží na sociálních sítích, tak to je to minimum, co můžeme udělat a vyjít do ulic.
2: Děkujem za tu podporu. Velmi děkujem a jsme šťastní, že vás naše rozhlasové posluchače máme. Jakou si dáme další písničku?
0: Další píseň se jmenuje Kejklíři.

0: Ďakujeme.
1: My veľmi ďakujeme, Lucia Šrlová, La Alma.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, vy máte šanci na cokoliv se zeptat samozřejmě mých dnešních hostů, ale i generálního ředitele Českého rozhlasu. Takže pokud je mezi vámi nějaký odvážlivec, zvědavec, klidně se ptejte. Ano, je tam ruka odvážná, tyrkysová dáma. Mikrofon putuje za vámi a už vás slyšíme. Hezký dobrý večer přejeme.
3: Já mám takový dotaz. Nám je totiž trošku líto, že jste nám skrouhli písničky na přání nebo písničky pro radost, protože vždycky jsme si přáli k nějakému významnému výročí a teď se tam nevejdem. Děkuju za odpověď.
4: Já jsem i čekal ten dotaz a děkuju za něj samozřejmě, protože ke mně doputovalo pár e-mailů a nějakých i dopisů k našemu ombudsmanovi s touto tématikou. Je to samozřejmě otázka taky nějakého postupného vývoje celé té naší stanice. My jsme si dělali v létě loňského roku takovou anketu opravdu posluchačů, co jim ve vysílání rozhlasu chybí, a velmi výrazně tam rezonovala právě publicistika a řekněme regionální žurnalistika, regionální publicistické formáty. Ty jsme posílili. Logicky samozřejmě na úkor vždycky něčeho. No a já vím, že to některou část našich posluchačů bude rozesmutňovat. Zase na druhou stranu jsou lidé, kteří kvitují a ocení to, že je tam právě zase jiný typ programu, jiný typ pořadu, který třeba právě písničky na přání už nevyhovovaly. Čili je to vždycky taková alchymie, snaha víc stříct co největšímu počtu posluchačů a my se tomu trošičku chceme nějakým způsobem přiblížit.
1: Děkujeme za odpověď. Dívám se opět mezi vás. Tamhle je dotaz ještě. Dobrý večer přejeme.
5: Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, jak si chcete najít jako mladšího posluchače?
4: Obecně řeknu, pro média veřejné služby oslovit mladší posluchače jako není jednoduché, ale není to jednoduché z jednoho prostého důvodu. My jsme moc věcí na výběr k tomu poslechu a obecně v té mediální krajině neměli. Dneska ta mládež těch možností poslouchat mají obrovské množství, čili zaujmout mladou cílovou skupinu mladé lidi, aby poslouchali jakékoliv veřejnoprávní médium, je v Evropě a v celém světě vlastně velký problém. Snažíme se dělat věci právě v tom online prostředí, znamená na webových stránkách, sociálními sítěmi, točit pro ně speciální rozhlasové série, dokumenty, zábavnice a formou podcastu je právě takto dostávat do toho prostředí, kde oni se pohybují. My musíme být tam, kde jsou tihle mladí posluchači. Snažíme se o to. Není úplně pravda, že bychom ty mladé posluchači neměli. Máme je, nemáme jich úplně málo, ale ano, ta větší část posluchačů je, řekněme, té cílové skupiny nebo té věkové skupiny 50+, 55+. To je fakt, ale s tímto problémem opravdu bojují všechna tradiční média.
1: Děkujeme velmi. Ano, na to jsem se chtěl zeptat vás dvou. Vy máte jak velké děti? Co poslouchají za stanici?
6: Opravdu, jenom přes ty sociální sítě a tam, když je podcast a musí to být hodně bizár, anebo v rychlém sledu to musí běžet, anebo musí opravdu to být hodně otevřené. Přes ty podcasty právě.
7: Já k tomu můžu říct jednu věc, jo, k tomu věkovému spektru. Já myslím, že k tomu člověk musí dorůst prostě. Když se mu změní spektrum zájmu, půjde si po jiných věcech, které v těch short

0: dětech a rýlech a já nevím co, nedostane. Pak, když je intelektuálně vyzraje nějakým způsobem, tak mělo by se to v něm otočit, ale myslím si, že BBC má úplně stejný problém, že to spektrum jejich posluchačů je taky úplně jiný.
1: Dokonce řeknu, že BBC sama se rozhodla, že na tu cílovou skupinu a na tu mládež do 29 let vůbec nebudou cílit. Oni vlastně pro ně nemají žádné stanice a vychází z toho, co vy jste teďka, Ondřej, dobře řekl, že k tomu opravdu postupně ti posluchači dozrají a oni potom hledají to, co my právě nabízíme. Čili je to opravdu otázka i nějakého intelektuálního věkového dozrání do toho rozhlasového času.
2: Ještě v rámci téhleté dotazovry, pane generální řediteli, jeden dotaz na vás, protože poslouchají nás mnozí, sledují nás na sociálních sítích ti, kteří se v těch minulých dnech, a Lucka o tom vlastně taky mluvila, nádherně zastali Českého rozhlasu, ať jsou to běžní občané, ať jsou to posluchači, ať jsou to studenti. A já jako rozhlasák jsem nadšený z toho, že se vzedmula ta vlna nevole, že si nechtějí lidé nechat sahnout na svá veřejnoprávní média.
1: Ano, tak hlavně je to obrovské poděkování. Jo, protože já, když jsem viděl jednak před rozhlasem, před televizí, posléze na náměstích v Praze, a nejen v Praze, protože těch zhromáždění bylo po celé republice hodně, pořád mám za to, že ty instituce se opravdu osvědčily. A ve výbavě demokraticky vyspělých společností prostě média veřejné služby, ať už je to televize či rozhlas, jsou. Takže za mě bych chtěl všem těm mladým, středně věkým, starším i těm nejstarším poděkovat. Opravdu si toho nesmírně ceníme. Vážím si toho, je to pro nás opravdu závazek, že tu práci musíme dělat hlavně kvalitně a dobře, tak aby nám společnost věřila a my se opravdu snažíme, aby Český rozhlas byl průvodcem, partnerem, přítelem. Myslím, že v mnoha ohledech se nám to daří a pokud se nám někde něco nepodaří, tak my tu chybu uznat umíme. Věřte, že se snažíme, aby těch chyb bylo co nejméně. Tak já chci hlavně takto nadálku všem poděkovat.
2: Děkujeme vám všem za tu úžasnou podporu. Dámy a pánové, dovolte mi, abych teď pozval sem na jeviště další členy týmu naší roadshow. Tobiáš a pan Michal Jagelka, rozhlasový Ježíšek.
3: Dobrý večer. Já jsem vám přivezl za Český rozhlas dva malé dárky, a to malé a velké DAP rádio. A dáme vám šanci vyhrát si ta dvě DAP rádia.
4: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
3: Takže Ireno a Jendo, mám pro vás 5 nezáludných a jednoduchých otázek. První otázka se bude týkat města Kaplice. Věděli byste, jaká pak je místní rarita a hned tak někde to nemají? Buď místní hrad, který stojí uprostřed kruhového objezdu, nebo že tu hned vedle sebe mají 2 kostely, a nebo z radnice vede tajný tunel až do Rakouska. Jendo, hlásíte se?
5: 2 kostely.
3: Myslíte si, že je správně za B? No máte pravdu, my vám tleskáme. Získáváte bod, skvěle. Je vidět, že jste téměř místní. Představte si, že v Kaplici opravdu stojí kostel svatého Petra a Pavla a hned několik metrů od něj je kostel svatého Floriána a nikde jinde v republice to nenajdeme.
5: Aha.
3: Gratuluju, máte bod, je to velmi jednoduché, jdeme dál. Další otázka se bude týkat programu Českého rozhlasu České Budějovice a tentokrát bude zajímat možná hlavně Aleše. Když on v sobotu po 11. hodině vysílá v přímém přenosu svůj tobogán, čemu se věnují posluchači naší jihočeské rozhlasové stanice? Za A zahrádkaření a pěstování čehokoliv, za B kutilství a výrobě čehokoliv, anebo za C vaření a nejrůznějším receptům z čehokoliv. Jenda se přihlásil?
5: Myslím, že ty recepty.
3: Myslíte C?
5: Myslím, že jo, stupka.
4: Kuchařské čarování Petra Stupky.
3: No je to tak, Ireno, to jste měla říct dřív. Jo, máte pravdu, Jendo, dobrý, 2-0. Ireno, nebojte se, teď to přijde. Třetí otázka je zde. Ke kterému z těchto filmů nesložil Ondřej Soukup hudbu? Za A to mohlo být Requiem pro panenku. Za B film Bonnie a Clyde. A nebo za C film Kolia. Irena se hlásí.
6: Kolia.
3: Jendo?
5: Já bych řekl Requiem, ale nejsem si stejně jistý.
3: Tak přátelé, já se vám strašně omlouvám, ale poprvé dnes na tom 22. výjezdu jsem si dovolil vám poskytnout takový malý chyták. Představte si, že Ondřej Soukup napsal hudbu ke všem těmto 3 filmům a pozor, pak jsou tu Šakalí léta, Akumulátor, Tmavomodrý svět, Vratné láhve a já nevím, co ještě. Ondřej, zapomněl jsem na nějaký film?
0: Přidal naopak.
3: Ja, kerej?
0: Já k Šakalým létům jsem produkoval hudbu.
3: No dobře, tak ale produkoval.
0: To, ne, tak to je rozdíl.
3: Já vím, no ale...
0: To psal Ivan Hlas.
3: No ale ano. Můžeme zkrátka dobře říct, že u toho všeho vlastně Ondřej Soukup jako byl.
0: No tak jo, no.
3: Pravdou je, že prostě jste frajer a máte za sebou tyhle ty úžasné hudební věci. Tak přátelé soutěžící, neudělujeme bod, nic se neděje. Ve čtvrté otázce se budeme malinko věnovat bulváru. Ptám se vás, zda víte, díky komu se seznámila Lucia Šoralová se svým budoucím manželem Ondřejem Soukupem? Tak, za A. Díky Robinu Hoodovi, za B. Díky Johance z Arku, anebo za C. Díky Mauglímu.
5: Tak já to typnu. Třeba Mauglí.
3: Mauglí. To je špatně, Jendo. Jirenko?
6: Johanka z Arku.
3: Vy myslíte Johanka z Arku?
6: Ano.
3: Ondřej Soukup i Aleš Cibulka dávají prst nahoru. Je to pravda! No jasně. Představte si, že všechny jmenované jsou Ondřejovy muzikály, ale Lucia je skutečně nejdéle sloužící Johankou. Je to tak, Lucio?
7: Už to tak bude.
3: Vy jste teda hrála a Ondřej jako co? Jak to vzniklo?
7: Ne, já nevím, jestli to můžu říct.
3: Naopak, musíte. Jsme na veřejnoprávním rozhlase.
7: Dobře. Někdo mě možná popraví, ale Ondřej vlastně chtěl Johanku dostat na festival do Cardiffu. Samozřejmě, že jsem měl natočit takový jakoby reklamní shot a jelikož existovala nahrávka jenom s Luckou Bílou, tak on potřeboval, aby to natočila. A ona mu ale v den, kdy tam měl kamery, připravený prostě letadlo, aby odletělo, to odevzdalo, všecko bylo prostě naplánované, řekla, že se necítí dobře a vlastně on byl nahraný. A přišel za mnou a prosil mě o nejstrašnější věc, o jakou se může poprosit zpěvačka, abych natočila fejkový video. To znamená i se vším, aby to prostě přesně se zapasovalo do toho zvuku. Jsem říkala, že to opravdu, ale opravdu nechci a on řekl, že to opravdu, ale opravdu potřebuje a že tam přinese hodně vína a tak jsme se všichni rozhodli, že to všichni pojmeme jako, že legraci, opravdu jsme to natočili. On mi slíbil, že to nikdy neuvidí nikdo a pak to pustili, že to viděla i ta Lucka, takže rázem byly naštvaný dvě zpěvačky, ale od té chvíle vlastně on tak nějak jako kvitoval, že jsem pro něho udělala takovouhle oběť, tak nějak jsme si začali vlastně víc povídat a tak jsme se dali dohromady.
3: Ale to je krásné. Je to 2-1 pro Jendu. A je tu otázka poslední, pátá. Nejprve pustíme jednu zvukovou ukázku.
8: Hoří, hoří!
9: Plamený, plamený švejt, když je.
8: Ryze šéf na oponu, pustme šéf na oponu.
10: Ať jsme si měli než.
8: Proboha, oheň!
9: Požár!
8: Hoří, hoří,
9: hoří! Vidíte, jak jsem to polou?
11: Daj, pánové, zachovejte klid, pomalu vycházejte, zachovejte klid. Halo, orkestr, hrajte, proboha, hrajte!
3: Právě jste slyšeli kousíček z opravdového rozhlasového skvostu a mě by zajímalo, co byste řekli, že to mohlo být. Za A to mohl být dochovaný záznam z počátku požáru Národního divadla z roku 1881. Nebo za B mohlo jít o největší českou rozhlasovou mystifikaci požár v opeře z roku 1930. A nebo za C to byl fragment nově objevené Cimrmanovy hry Ohořelé kulisy. Jenda se přihlásil první. Tak Jendo, co to podle vás bylo?
5: Řekněte tu Bčku.
3: Myslíte, že to byla největší česká rozhlasová mystifikace požár v opeře z roku 30, jo?
5: Může být, no.
3: No je to správně. A my vám tleskáme, tím jste zvítězil. Jendo, dobrý. Bylo to jednoduché, bylo to triviální. A teď už prosím s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu, pana Reného Zavorala. Irena přebírá to menší DAP rádio. A poprosíme o fanfáru. A Jenda právě teď vítězí a přebírá to velké DAP rádio s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu, pana Reného Zavorala. Děkujeme a gratulujeme a díky, že jste se zúčastnili.
2: Dámy a pánové, Michal Jegelka, náš rozhlasový Ježíšek, velmi děkujeme. No a my pomalinku půjdeme do finále. Zveme vás na 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. 28. května vyrážíme do Telče. A tentokrát s námi vyrazí Martina Viktorie Kopecká a o písničky se postará Martin Chodůr. Tak doufám, že za námi dorazíte. Loučí se s vámi kompletní tým, tedy Michal Jagelka, Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová. Loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. La Alma, Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla. A hlavní hosté dnešního dne, Lucia Šoralová a Ondřej Soukup. Děkujeme velmi.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V dubnu na silnicích v Olomouckém kraji zemřel jeden člověk. Moravská Třebová začne stavět městský dům pro mladé lidi. V Hanáckém muzeu v Příkazích začala nová návštěvnická sezóna. Dnes čekejte jasno, nebo skoro jasno, a teploty do 24 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Jeden člověk zemřel v dubnu při dopravních nehodách v Olomouckém kraji. Loni ve stejném měsíci si havárie vyžádaly dvě oběti. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 7 životů. Jak dále vyplývá z předběžných statistik dopravní policie, letos v dubnu se v kraji stalo zhruba 370 nehod, což je o necelých 20 méně než v loni. Poslanecká sněmovna by mohla mít brzy schválené změny jednacího řádu. Druhé čtení je na programu mimořádné schůze ve středu. O úpravách jednali koaliční zástupci i s opozicí. Někteří opoziční poslanci ale byli proti některým bodům novely. Podle Tomia Okamury koalice z těchto sporných částí ustoupila.
2: Ta dohoda mimo jiné spočívá v tom, že nebudeme šahat na faktické poznámky, ty necháme tak, jak jsou. Další věc je, že v tom návrhu nebude, aby měl předseda sněmovny nějaké zvýhodněné přednostní právo.
0: Moravská Třebová začne letos stavět dům s městskými byty. Bude v něm 5 malometrážních bytů, které město nabídne mladým lidem po skončení studia. Chce jim tak zlepšit startovací podmínky a udržet je v regionu, vysvětlila mluvčí Lucie Krčmářová.
3: Tyto byty plánujeme využít například i jako dostupné bydlení přímo navázané na nadační fond Home Run, kdy je dáme k dispozici k využití úspěšným stipendistům, abychom jim usnadnili jejich působení a start v regionu.
0: Novou sezónu zahájilo Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích na Olomoucku. Ve vybraných termínech bude vstup do něj zdarma. Návštěvníci nebudou muset platit každou třetí neděli v měsíci až do letních prázdnin. Pokračuje tamní etnolog Josef Urban.
4: Bezplatný vstup do areálu bude možný rovněž i v pondělí 18. května, kdy se muzeum zapojí do celostátní akce Den muzeí. V závěru sezóny k nám mohou zdarma přijít ještě i 19. září. Sport.
0: Hokejista Petr Sikora se připojil k české reprezentaci v přípravě na mistrovství světa. Třinecký útočník nahradil v kádru Michaela Špačka ze Sparty, který se zranil ve čtvrtečním utkání proti Finsku, které národní tým vyhrál 3-2.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 24 stupně, v Jeseníkách okolo 16 a slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Jesenicku je částečně uzavřena silnice mezi Písečnou a Mikulovicemi. Stavební práce tu potrvají do 1. června.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Prodloužený víkend pokračuje s Českým rozhlasem Olomouc. Máme sobotu 2. května, u mikrofonu ranního vysílání je stejně jako včera Tomáš Kedzior. A stejně jako včera máme před sebou dlouhé hodiny plné pěkných písniček, pozvánek na zajímavé akce, které se konají právě dnes, a zajímavých rubrik a reportáží. Přejeme dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc.

0: byla pravda a láska. Yes, we
1: can. Sobota 2. května. Svátek má ochránce vítězství Zikmund a dnes je světový den ptačího zpěvu. Tady je Petr Jungmann. V roce 1476, to je 550 let, zemřela ve Vídni Perchta z Rožmberka. Dodnes každou noc prochází místnostmi a chodbami svých panství na Rožmberku, na zámcích v Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, v Třeboni a Telči, jako bílá paní, jako na potvoru vždycky po zavírací době. Třetí nejstarší metro na světě a první v kontinentální Evropě se rozjelo před 130 lety v roce 1896, a to v Budapešti. Maďarská metropole se stala po Londýnu a Chicagu třetím městem s podzemní dráhou. Tento užatý nezbeda z lipového dřeva se poprvé objevil 2. května 1926 v Plzni. Hurvínek. Na rovnou stovku má stále elánu na rozdávání.
2: Ano, budu přesně dbát tvých rad, Paťulíku.
1: Jeho jméno prý vzniklo ze zvolání třikrát hurá do vínku. Nebo prý možná měl Hurvajs na začátku i jiné písmeno než H. Barack Obama před 15 lety v roce 2011 oznámil, že byl dopaden nejhledanější terorista světa.
3: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, leader of Al-Qaeda.
1: Speciální jednotka Navy Seals dopadla a zneškodnila bin Ládina v jeho domě v Abbottabadu v Pakistánu.
3: A terrorist who's responsible for the murder of thousands.
4: Byt Hercule Poirot.
1: Kulatých 80 slaví seriálový Hercule Poirot, tedy britský herec David Suchet.
5: A nyní, přátelé, je čas, abych vás pozval k obědu.
1: 75 je muzikantovi, skladatelovi a porotci superstar Ondřeji Soukupovi. Já přeju krásnou první májovou sobotu.

0: počasí.
1: Čeká nás opravdu krásná sobota. 2. květen bude jasný nebo skoro jasný. Na střední Moravě teploty přesáhnou 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, vítr slabý, proměnlivý.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: První květnovou neděli si na vlnách Českého rozhlasu Olomouc můžete zpříjemnit poslechem písniček z CDčka Zmačkaná žena, písničkářky Sašiny Klíčkové. Zavede nás do světa ženských radosti i strasti. A přidám taky pozvánku na jednu z prvních venkovních hudebních akcí. 19. ročník Horeckých strun, kde zazní folk, country, tramská muzika i bluegrass. Pozvání přijal třeba Marko Čermák s Pabírkami. A podrobnosti se dozvíte v pořadu Na cestě 3. května po 15. hodině. Poslechu zve Jarka Nosková.
0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: půl šesté, zprávy a Igor Polák.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Olomoucký kraj pořídil na základě žádosti policistů mobilní hlukoměr. Podle mluvčí hejtmanství Evy Knajblové bude využíván podle potřeby, aktuálně především na Červenohorském sedle v Jeseníkách. Vojenský výcvikový újezd Libavá na Olomoucku se včera opět otevřel veřejnosti. Pořadatelé tradiční cykloturistické akce Bílý kámen návštěvníkům mimo jiné nabídli i jednu novou trasu. Hlášení na českých nádražích jsou od včerejška kratší. Cestující už se nedozvědí, proč má jejich vlak zpoždění. Nově uslyší jen to, o kolik minut se vlak zdrží. Vystoupení šermířských skupin, sokolníků nebo pouličních umělců nabízí návštěvníkům až do neděle zámek v Tumlově na Prostějovsku. Silničáři začali s rekonstrukcí ulic Československých legií, Poštovní a Lázeňské ve městě Albrechticích, které poškodila povodeň v roce 2024. Všechny tři dostanou nový povrch, práce skončí nejspíš do prázdnin. Ze sportu? Trenérem hokejistů Komety Brno je znovu majitel klubu Libor Zábranský. A ještě počasí. Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dálnice D48 u Hustopečí nad Bečvou ve směru na Frýdek Místek je zúžena na jeden jízdní pruh kvůli stavebním pracím.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Půl šesté a dvě minuty. Jaký byl letošní Bílý kámen, dozvíte se v reportáži Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc za pět minut.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera ševců,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by

dubových vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1920.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.

0: Sobota 2. května, včera bylo 1. a když se řekne 1. květen, je to, jako by se řeklo bílý kámen. To znamená otevřený vojenský újezd Libavá pro turisty a cyklisty. Jaký byl ten včerejší?
1: Za oba, jo?
2: Jo.
1: Tak 200, prosím.
3: Máme drobné, jestli to je tam přesně.
4: U vjezdu do vojenského prostoru v Mrzklesích na Olomoucku stojí pořadatelé. Michal Rulíšek v reflexní vestě turistům na mapě ukazuje jednotlivé trasy.
1: Teď se nacházíme tady na stanovišti číslo 2. Na bílý kámen tady pořád do kopce po 5 kilometrech, jo, tady jak máte na obrázku, tady jo, zhruba tak to vypadá. A co je vlastně oproti Loňsku nově otevřená trasa, tak vlastně tady ta kilometrová odbočka k té soše Panny Marie Vojnovické.
4: Vašek a Ludmila z Jindřichova přijeli na Libavou už po několikáté, tentokrát ale z jiné strany vojenského prostoru.
2: Byli jsme tu už několikrát, dvakrát, třikrát. My jsme právě nikdy neviděli ten bílý kámen přímo to místo, takže jsme se chtěli letos tam podívat, aby jsme konečně věděli, kde to je.
4: Turisté musí při vstupu dodržovat několik pravidel, popisuje za pořadatele
5: Marcela Hřmanová. Musí mít helmu, měli by mít u sebe občanku a musí mít proužek neboli vstupenku. Musíme je vracet, pokud nemají.
4: Také se musí držet vyznačených tras a nesmí fotit. Pěšky se na bílý kámen vypravili Markéta a Milan.
6: Vlastně dopravovali jsme se sem hromadnou dopravou a jdeme pěšky. No. Je to naše první akce, jdeme poprvé.
4: Vydržíte v ruce mapu.
6: Dopředu jsem si vlastně udělala takový nástín, kudy bych chtěla jít.
4: Michal Rulíšek jim přispěchal na pomoc s trasami.
1: Můžete kamkoliv, jo, tady máte Smilov, jo, kamkoliv budete chtět, nebo tady pramen Odry, jestli si
6: no, to ne, my budeme asi rádi, jestli vůbec zvládneme tady ten okruh.
1: Tak,
2: šťastnou cestu.
4: Poprvé je tady i paní Jana z Frištáku na Zlínsku.
7: Chtěla jsem už tady několikrát, nikdy to nevyšlo, takže jsem ráda, že letos jo.
4: A co vás na tom láká?
7: Panenská příroda pro mě, mám pocit, že očekávám a normálně se sem nesmí jednou za rok a těch příležitostí v životě moc není.
4: Na Bílý kámen se každoročně vypraví tisíce turistů, většina z nich na kole. Výtěžek z akce organizátoři použijí na obnovu památek Libavska. Část jde také na Vojenský fond Solidarity. Zmrzkles Barbora Taševská, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5:45, jasno nebo skoro jasno, s teplotami nad 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 16 a slabý vítr. Takový bude druhý květnový den.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Navštívíme velmi aktivní zahrádkáře na Pardubicku. Seznámíme vás také se slepičkou Rhode Islandkou červenou a pověsíme ptačí budky do zahrady.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Frýdecko-místecká skupina Prouza byla na začátku 90. let doslova zjevením na naší kytarové scéně. Po spoustě peripetií se po covidu zrodila sestava plná energie, která nejen svou novou desku v téhle době představila v našem velkém studiu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Prouza.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

54, dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc, zve třeba na 8. ročník májového výstupu na Zlatý chlum. Slas účastníků je v 8.30 na Masarykově náměstí v Jeseníku. Farská zahrada Moravičany, tak tam dneska se bude konat velká soutěž ve vaření gulášů. Samozřejmě, že to bude velká zábava, na místě je spousta opravdu dobrých lidí, kuchařů a všeho. Zdravíme do Moravičan, 5.54.

0: Moravská filharmonie vás zve na festival Dvořákova Olomouc. Od 7. května do 14. června ožijí historické olomoucké budovy hudbou v celé její kráse. Od klasických děl světových skladatelů přes klavírní recitál až po energický balkánský jazz. Těšit se můžete také na závěrečný velkolepý koncert s Jiřím Kornem a Evou Burešovou v amfiteátru Letního kina. Kompletní program a vstupenky najdete na dvořákovaolomouc.cz. Partnerem akce je Český rozhlas Olomouc.
1: 6 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Olomouci nepojedou od příštího pátku tramvaje mezi Soudem a Tržnicí. Na Plumlovském zámku dnes pokračují šermířské slavnosti. Fotbalisté Prostějova remizovali s Artisem Brno 1-1. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Olomouci nepojedou od příštího pátku tramvaje mezi Soudem a Tržnicí. Náhradní dopravu mezi zastávkami Okresní soud, Tržnice a Hlavní nádraží až do 8. srpna zajistí autobusy. Po dobu tříměsíční výluky budou výlukové jízdní řády podle mluvčí přepravce Anny Sýkorové na zastávkách a na webu dopravního podniku. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se chce opět sejít s vedením Českého rozhlasu a České televize. Uvedl, že to plánuje po skončení připomínkového řízení u vládního návrhu změn financování veřejnoprávních médií. Ten nedávno předložil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Návrh ruší poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas v současné podobě a převádí jejich financování pod státní rozpočet. Připomínky chce předseda vlády projednat i v koalici.
4: To vyhodnotíme, řekneme si to v koalici, potom budeme jednat s vedením České televize, Českého rozhlasu a potom, pokud se domluvíme, teda myslím v rámci koalice a na vládě, to půjde do sněmovny, kde samozřejmě opozice určitě bude mít tomu x připomínek.
3: Český hydrometeorologický ústav varuje před klíšťaty. Vyšší aktivitu na víkend hlásí na celém území republiky. Podle meteorologů už se klíšťata nepohybují jen v přírodě, ale i ve městech. Apelují proto, aby každý sebe i případně své zvíře po procházce zkontroloval. Vystoupení šermířských skupin, sokolníků nebo pouličních umělců uvidí ještě dnes a zítra návštěvníci zámku v Plumlově na Prostějovsku. Podrobnosti má pořadatel Zdeněk Zedek.
5: Návštěvníci se můžou těšit na gotický rytířský turnaj v podání skupiny historického šermu Malberg a Mohelnická Sebranka. Mimo to na hradě budou vystupovat sokolníci a budou připravené netradiční prohlídky zámku. Sport.
3: Fotbalisté Prostějova remizovali s Artisem Brno 1-1 a ve druhé lize bodovali po čtvrté v řadě. Čtyři kola před koncem drží pětibodový náskok na první sestupovou příčku. Jedinou branku Hanáku střelil kapitán Jan Koudelka po chybě v rozehrávce hostujícího brankáře Holého. Trenér Jan Podolák po zápase chválil hlavně obrannou hru svého týmu.
6: Z obou stran to bylo hodně taktický, ale ta defenziva nám fungovala po celý zápas až na tu jednu situaci celkem jakoby fajn. A to, že ten soupeř se do nějaký šance dostane, tak je to logicky, má to 90 minut. Ale trochu si říct, že takový ty úplně top šance jsme měli my a dvou breaků nebo z dvou dotlačení balonů jsme mohli to utkání a dotáhnout i do vítězného konce. Počasí.
3: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 24 stupně, v Jeseníkách okolo 16 a slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kvůli stavebním pracím je na Prostějovsku částečně uzavřena silnice v Němčicích nad Hanou.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: prodloužený víkend pokračuje, je sobota 2. května, také dnes je u mikrofonu Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc Tomáš Kedzior, ale třeba také Dita Vojnarová za chvíli uvede rubriku Stalo se před 100 lety.

0: Stalo se před 100 lety.
1: 6.12. s Ditou Vojnarovou o 50. Tomáše Bati.
2: Slavilo se v celé firmě, ve všech prodejnách a v novinách se psalo o tom, kterak Tomáš Baťa svůj život vyplnil cílevědomou a vytrvalou prací. Z malého živnostníka, který prodával a sám v nůši nosil po jarmarcích papuče, stal se jedním z našich největších podnikatelů. Z malé zlínské dílny, založené roku 1894, vyvíjí se v roce 1900 továrnička a v roce 1904 větší tovární budova. Ještě před válkou začal Baťa vyvážet do severní a střední Evropy. V roce 1926 měl ve Zlíně 7 000 zaměstnanců a denně vyráběl až 45 000 kusů obuvi. Prodávalo se ve 210 prodejnách v Československu a vyváželo do Evropy i všech dílů světa. A zdůrazňoval se také jeho zájem o sociálně zdravotní péči, o dělnictvo, velké hospodářské výhody, které mu poskytoval, a ozdravně výchovné snahy.

0: počasí.
1: Sobota bude ukázková, je 6:15, 6:45 a minutka a rozednívá se nám, bude jasný den, teploty nad 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Počasí probereme podrobně s meteorology okolo 6:45.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Pravidelný pohyb není jen tělocvik, ale cesta ke zdraví, radosti a delšímu plnohodnotnému životu. Píše se na stránkách České asociace Sport pro všechny. Její krajská manažerka, cvičitelka a lektorka Věra Žáčková to potvrdí a rozvede. Pracuje totiž se všemi věkovými skupinami. Zároveň je i tajemnicí Prostějovské župy Sokolské. Povídat si s ní bude Dita Vojnarová. V pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Pozvání do koncertní středy přijal Marek Hlavica a Seladoni. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 6. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Písní roku je už teď zjevně výročí, a tak si ji přijďte spolu s dalšími poslechnout na koncert skupiny Marek and the Seladons.

0: 6 hodin 21 minuta a také sobota 2. květen přinese spoustu zajímavých akcí v Olomouckém kraji. Je to mimo jiné i pokračující festival Akademia Film Olomouc. S dnešními tipy je tady vedoucí programu Dominik Vontor.
1: No já bych rád přesvědčil ty, které se nám nepovedlo přesvědčit doposavať, protože měli strach z toho, že by měli jít buď to na vědecký festival nebo festival dokumentárních filmů. V kině Metropol ve 13.00 totiž budeme promítat film, který je součástí mezární soutěže, který se jmenuje Sešlo z očí a jedná se o takovou ekologickou detektivku. Opravdu jako takový ten napínavý thriller stylu true crime o jednom velkém spiknutí americké vlády na občany Spojených států amerických, respektive na ekosystémy na západním pobřeží Spojených států. Je to opravdu vizuálně a vypravičsky napínavý příběh investigativní novinářky, mimo jiné teda taky spolurežisérky filmu, která je nominantkou Pulitzerovy ceny, takže ještě jednou Sešlo z očí v kině Metropol 13.00. Rozhodně pro každého, kdo na AFU zatím nebyl, tohle z toho vás rozhodně dostane. Festival je plný taky filmů krátkých. Já myslím, že jsme ještě nezmínili soutěž krátkých filmů. Rozhodně bych doporučil například v Centrálu muzea umění Olomouc jedno z pásem, které se jmenuje Co vyrůstá a které promítáme v 16.30. Posledním mým sobotním tipem je potom film, který se jmenuje Humboldt USA. Je to opět jeden z těch filmů, který v minulosti vznikal v rámci workshopu Camp for Science přímo tady v Olomouci a jeho tvůrce Anthony Svatek sleduje příběh takového dnes už jakoby velmi mýtického environmentalisty, propagátora přírody Alexandra von Humboldta, mimo jiné osoby, po které je ve Spojených státech amerických pojmenováno reálně úplně nejvíce věcí. Ale dnes už málo který Američan nebo Američanka ví, kdo to Alexander von Humboldt byl. Rozhodně tady doporučuji, malá kulturní scéna, 7, 21.00, Humboldt USA.
2: Takové jsou dnešní programové tipy na festival AFO. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radí.

úspěch a dobrou náladu vám přeje Naďa Konvalinková. Ráda bych vám představila svou knížku Radovánky Nadě Konvalinkové. Dozvíte se v ní, jakou scénu mi udělal Jiří Lábus na svatbě, co řekla Květa Fialová o mém pozadí a odvyprávím vám své nejlepší.

0: zvláštní příhody z natáčení. Knížku Radovánky Nadi Konvalinkové vydal Radioservis a můžete si ji pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Půl sedmé zprávy a Igor Polák.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Jeden člověk zemřel v dubnu při dopravních nehodách v Olomouckém kraji. Loni ve stejném měsíci si havárie vyžádali dvě oběti. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádali 7 životů. 200 kytaristů se sešly v Přerově na 10. ročníku akce Kytarový rekord. Na parkánu Přerovských hradeb si společně zahráli 6 skladeb. Letošní ročník byl věnovaný osobnostem spojeným s Přerovem. Novou sezónu zahájila správa Hanáckého muzea v přírodě v Příkazích na Olomoucku. Ve vybraných termínech je vstup do něj zdarma. V Rýmařově začala oprava kostela Navštívení Panny Marie. 300 let stará památka dostane třeba novou fasádu. Součástí rekonstrukce je taky výměna starého odvodnění. Ze sportu. Cyklistka Kristýna Zemanová se dál drží na stupních vítězek domácího závodu Grácia Orlová. V královské zkoušce Střince na Pustevny dojela třetí a celkově hájí druhou příčku. A ještě počasí. Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Maximální opatrnost doporučujeme na dálnici D35 na 240. kilometru ve směru z Mohelnice do Olomouce. Uprostřed jízdních pruhů leží dvě sražené srny.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

karton na dorek, kad taki porcelan. Sam pivota.

0: 6.40, posloucháte sobotní Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Tak už prakticky 4 roky pro vás vysíláme z nové budovy tady v Pavelčákově 19. Teď se ale naskok vydáme do budovy staré, kde se ještě občas pořádají koncerty, tedy na Horní náměstí 21. A právě o bývalé sídlo Českého rozhlasu Olomouc se zajímá vedení Moravského divadla a Moravské filharmonie. Prostory chce využít jako nové zázemí symfonického orchestru.
1: Z historického paláce na Horním náměstí vysílal Český rozhlas Olomouc od roku 1994 do roku 2022, kdy se přestěhoval do nedaleké budovy v Pavelčákově ulici. O dům v majetku města má zájem sloučené Moravské divadlo a Moravská filharmonie. Jejich budovy jsou totiž s bývalým rozhlasem propojené. Protihlukové dveře do bývalého velkého studia otvírám s ředitelem sloučené městské organizace Davidem Gernešem.
2: Tento ikonický velký rozhlasový sál by měl nadále sloužit svému účelu nahrávání velkých projektů a zároveň by měl sloužit jako zkušebna nebo ladírna pro kolegy z filharmonie.
1: Menší místnosti, bývalé hlasatelny, plenéry, režie by měly vylepšit zázemí především pro filharmoniky. Zatím je totiž pánská ladírna u koncertního sálu reduty průchozí chodbou do foaje.
2: Což může pro diváky nebo pro kolegy být velmi nepříjemné, protože kdykoliv chce někdo projít, tak vlastně se dívá přímo do útrop.
1: I překvapující.
2: Ano, i překvapující a řekněme někdy mírně pikantní. Proto z tohoto chceme opravdu dělat nějaký komunikační koridor, tak aby splňovali zázemí pro profesionální symfonický orchestr a k tomu právě potřebujeme i přesídlit ty kanceláře do prostor po Českém rozhlase.
1: Bývalé sídlo Českého rozhlasu Olomouc je s Moravskou filharmonií už z minulosti propojené. Studie by podle náměstka primátorky Viktora Ticháka z Koalice pro Olomouc a Piráti měla ukázat, jak ještě líp rozšířit nevyhovující zázemí pro Moravskou filharmonii.
3: Je to vlastně součást té diskuze o sloučení Moravského divadla a Moravské filharmonie, kde jsme zároveň i slíbili, že investice, které vlastně generuje ta spojená instituce, tak budou moci být nově investovány i právě do Moravské filharmonie, která dříve žádný investiční fond téměř neměla.
1: Studie by měla být hotová letos. Příští rok by mohl patřit projektování. Potom by se podle Davida Gerneše mohli plánovat jednotlivé etapy podle finančních prostředků. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Tři čtvrtě na sedm připraven je meteorolog Petr Drobek. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dnes to vypadá na opravdu možná i nejteplejší den tohoto týdne. Jaká bude sobota?
2: Tak bude teplej než včera, při jasné nebo skoro jasné obloze vystoupí teploty na 21 až 25 stupňů, na horách na 14 až 18 a k tomu povane jenom slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Tak vypadá to, že tomu studenému větru je na nějakou dobu konec. Co potom noc a jaká bude neděle?
2: Vlastně nečekáme žádnou změnu. Noc bude o něco teplejší než dneska. Teploty budou klesat na 9 až 5 stupňů, možná v údolích, tam chladněji kolem 3 stupňů a možná i přízemní mrazíky ojediněle. No a jinak zítra přes den bude nadále jasno nebo skoro jasno a teploty ještě o stupeň vyšší než dneska, 22 až 26 stupňů na horách kolem 18 a k tomu povane slabý proměnlivý, postupně mírný jihovýchodní až jižní vítr 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Tak dneska se nám ta předpověď vešla prakticky do minutky, bude krásně celý víkend, zhrujeme s Petrem Drobkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
3: Kombinuje relaxaci v přírodě a sport. Učí také trpělivosti. Rybaření je u nás rozšířeným koníčkem a i proto se v pořadu Přímo z místa vydáme k rybníku Sobáčov u Litovle. Spolu se zkušeným rybářem si budeme povídat o tom, jaké druhy rybaření máme a co vše k němu potřebujeme. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině Český rozhlas Olomouc.
4: Poslední dubnovou středu nás navždy opustil Oskar Petr, zakladatel Marciasu a autor řady hitů pro Anetu Langerovou a skupinu Lucie. Připomeneme si ho druhým solovým albem k jeho tehdejším padesátinám, Fabrika Atomika. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Oskarem Petrem.

0: 6.50 přejeme dobré víkendové ráno z Českého rozhlasu Olomouc. Tak plánujete výlet do Jeseníku, pravděpodobně se potkáte s horskými záchranáři. Třeba dnes a zítra nebudou mít příliš mnoho práce díky tomu pěknému počasí. Každopádně horští záchranáři v Jeseníkách se brzy dočkají nových služeben, které už teď vyrůstají v Koutech nad Desnou a na Ramzové.
1: Takový kontejner, vlastně buňka, která je přepážkou rozdělená na dvě části. Jedna je ta služebná, druhá je ošetřovna. Té ošetřovně je malinký umyvadlo, není tam prostě možný skládovat ten zdravotnický materiál. Na té služebně kluci nemají vůbec žádný soukromý zázemí, není tam toaleta, není tam sprcha.
2: Popisuje situaci na stanici v Koutech nad Desnou náčelník horské služby Jakub Fabián. Nevyhovující podmínky potvrzuje i záchranář Jan Macek.
3: Tady budu sloužit už čtvrtým rokem a je to o tom, že člověk tahá všechny věci pořád sebou v autě. Jo, není tam moc místa na vybavení, vlastně to osobní. Řešíme tam každý decimetr volného místa. To taky nedůstojný k těm pacientům, který tam musí čekat na sanitku, když svážíme z terénu. Tam ošetřeno je opravdu minimální a je tak jako na hraně toho, jako co se dá snést, týče těch podmínek hygienických a zdravotních.
2: S výstavbou nové služebny začali dělníci na začátku měsíce.
4: S tím, že se dělalo buňkoviště, navozili se stroje, začínáme s výkopovými prácema, vlastně, aby se nachystala základová deska, výkopový pásy a takový.
2: Nová stanice za téměř 60 milionů korun bude vybavená služebnami, ošetřovnou, ale také dispečerskou místností. Zároveň bude sloužit jako centrála horské služby v Jeseníkách a jako výcvikové centrum, dodává Fabián.
1: Pro jednak horskou službu, ale i třeba jiné složky integrovaného záchranného systému, takže součástí té stavby je i polygon, lezecká stěna, aby se dalo cvičit přímo tady na místě. Ta lokalita se k tomu vybízí, protože potom nedaleko jsou skály, je tady prostě volný terén, takže i na tohle to jsme mysleli.
2: Nová stanice ale nevzniká jen v Koutech. Od začátku měsíce pracují dělníci na výstavbě služebny za více než 20 milionů korun i na Ramzové, pokračuje Fabián.
1: Do toho konce té zimní sezóny tak kolegové sloužili vlastně ve starém Okálu. V podstatě ten dům nebyl úplně vhodný na tu službu, kterou my potřebujeme. Ten dům jde kompletně k zemi, bude zdemolován a na tom stejném místě bude postavena vlastně nová taková moderní stanice.
2: Podle Fabiána nové stanice zlepší podmínky pro záchranáře v Jeseníkách.
1: To bude znamenat to obrovský posun a krok vpřed, kdy budou mít prostě odpovídající zázemí pro tu službu a myslím, že se na to všichni těší.
2: Obě služebny by měly být hotové do září roku 2027. Z Jeseníků Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Řidiče dnes čekají v Šumperku u zavírky kvůli cyklistickému závodu. Cykloturistická akce Bílý kámen letos přilákala přes 7 tisíc lidí. V České Vsi na Jesenicku začínají dvě fotografické výstavy zaměřené na druhou světovou válku. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Ploák. S uzavírkami dnes musí počítat řidiči v Šumperku. Kvůli tradičnímu závodu horských kol budou od 8 do 17 hodin neprůjezdné ulice Rajsova a Vyhlídka a taky silnice v zahrádkářské osadě Nové Domky, popisuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
2: Objízdná trasa nebude ve spojitosti s uzavírkami při dnešním závodu horských kol stanovena. Žádáme tak občany a řidiče o respektování dopravního značení a také pokynu pořadatelů.
0: Státní zdravotní ústav varuje před šířením svrabu. Letos se jim nakazilo meziročně o 40% více lidí. Nárůst mohl ovlivnit i nový způsob hlášení nákazy. I přesto je ale podle odborníků svrab na vzestupu. Minulý rok byl nejvyšší počet nakažených od roku 1993. Cykloturistická akce Bílý kámen letos přilákala přes 7 tisíc lidí. Do běžně nepřístupných míst zavítali cyklisté, pěší turisté i jezdci na koloběžkách. Letošní 32. ročník, stejně jako i ty předchozí, opět umožnil návštěvníkům zavítat do míst, kde přes rok operuje armáda. Lidé se po újezdu mohli pohybovat pouze po vyznačených trasách, k dispozici dostali mapu. Návštěvníci Válečného muzea v České Vsi na Jesenicku si ode dneška můžou prohlédnout dvě fotografické výstavy s názvem Antropoid a Pražské povstání 1945. Součástí expozic jsou taky historické dokumenty, řekl správce muzea Roman Janas.
3: Ve Válečném muzeu v České Vsi budou od 2. května k vidění dvě výstavy. Pražské povstání 1945 a operace Antropoid. Připomínají klíčové okamžiky našich dějin i odvahu lidí z doby okupace. Jde o výstavy vlastně fotografií, včetně popisků a každá výstava je zhruba na 22 panelech. Sport.
0: Čeští hokejisté do 18 let budou na mistrovství světa hrát o bronz. V semifinále proti Švédům totiž přišli o dvoubrankový náskok a nakonec prohráli 3-4 v prodloužení. Podle kapitána Petra Tomka ale Češi nemůžou smutnit dlouho, protože už od 3 odpoledne je čeká zápas o třetí místo proti Lotyšům.
4: Teď to mrzí hodně po tom zápase, ale já jsem na nás strašně pyšnej, protože si myslím, že tohle byl náš nejlepší zápas na turnaji. My jsme tam úplně nechali úplně všechno, co v nás je. Bohužel to nestačilo. Myslím, od 15 hodin už hrajeme další zápas, kde budeme bojovat o medaile. Nejdůležitější věc je vyhrát na turnaji ten poslední zápas a odvíct si domů tu medaili. Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách okolo 16 a slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Maximální opatrnost je stále na místě na dálnici D35 na 240. kilometru ve směru z Mohelnice do Olomouce. Uprostřed jízdních pruhů leží dvě sražené srny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dloužený víkend pokračuje, je sobota 2. května, u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc je Tomáš Kedzior. Slavíte dneska nějaké výročí anebo třeba narozeniny? No, pravděpodobně vám není 100 let, možná ale někdo takový je mezi posluchači anebo jeho známými. Každopádně rovnou stovku dneska slaví Hurvínek a my to připomeneme za chviličku v pěkné reportáži. Chystáme také ohlednutí za včerejší akcí Bílý kámen, o ní jsme teď mluvili ve zprávách. Reportáž bude v 7 hodin a 20 minut. Přejeme dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc.

0: sobota 2. května 2026 a je to přesně 100 let, kdy na svět přišel Hurvínek.
1: A je to představení, které je na jednu stranu reminiscenční, protože v něm diváci uvidí ty nejslavnější scény, které většinou všichni vidět chceme, což jsou třeba Úžovky nebo Dialog o lásce.
2: Říká dramaturg divadla David Janošek.
3: Ale já tě baruju, aby můžete spolehá na můj otázku člověko. Budeš jen kterou hlou povídat, než těm dám. Jinak se přišli žádné věří. A o tom, jak o tom, objednáš si?
4: Ano, už mám.
3: Tak je to prokrýta,
1: Zároveň je to všechno zabalený v takovým jako krásným balíčku starého kabaretu, ze kterého to všechno vzniká a hlavně ze kterého vzešel pan Spejbl. Takže si myslím, že budou diváci trošku možná až překvapení některýma souvislostma, které se v tom představení objeví. A já doufám, že je to bude bavit, protože jsme se maličko vrátili k tomu Kašpárkovi, ze kterého to celý u pana Skupy začalo.
2: Ty jsi vlastně k tomu představení dělal výpravu.
1: Já si troufnu říct, že je to jedna vůbec z největších výprav tohoto divadla za posledních několik let. Já jsem chtěl využít ty možnosti a ten potenciál tady toho divadla do maxima a právě diváky i trochu možná překvapit tím, jaké možnosti to divadlo má právě v té velikosti, protože všichni většinou máme dojem, že je to to malinké okénko, ve kterém se hrají ty naše iluzivní příběhy, ale tady tentokrát odkrýváme v podstatě kompletně celou technologii, využíváme hlavně celou technologii a na tom jevišti nám stojí opravdu krásný starý vintage kabaret, ve kterým se to všechno odehrává. Takže já si myslím, že možná to překvapení v tom, jak opulentní ta scénografie je.
2: Dodává David Janošek. Součástí z tého výročí Hurvínka je taky venkovní výstava, kniha nebo třeba pamětní mince. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7.17, čeká nás opravdu krásný den, bude jasno nebo skoro jasno, s teplotami až k 25 stupňům, vítr dnes jen slabý, proměnlivý.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Navštívíme velmi aktivní zahrádkáře na Pardubicku. Seznámíme vás také se slepičkou Rhode Islandkou červenou a pověsíme ptačí budky do zahrady.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Kaplici. Hosty byly zpěvačka Lucie Šoralová, hudební skladatel Ondřej Soukup a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Kaplici atmosféra a o čem byla řeč, si poslechnete v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Letos na přelomu dubna a května je opravdu nádherné počasí a velmi se to hodilo také na akci Bílý kámen. Proběhla včera ve vojenském výcvikovém újezdu Libavá.
1: Za oba, jo?
2: Jo.
1: Tak dvě stovky, poprosím.
3: Máme drobné, jestli to je tam přesně.
4: U vjezdu do vojenského prostoru v Mrzklesích na Olomoucku stojí pořadatelé. Michal Rulíšek v reflexní vestě turistům na mapě ukazuje jednotlivé trasy.
1: Teď se nacházíme tady na stanovišti číslo 2. Na Bílý kámen tady pořád do kopce po 5 kilometrech. Jo, tady jak máte na obrázku, tady zhruba tak to vypadá. A co je vlastně oproti Loňsku nově otevřená trasa, tak vlastně tady ta kilometrová odbočka k té soše Panny Marie Vojnovické.
4: Vašek a Ludmila z Jindřichova přijeli na Libavou už po několikáté. Tentokrát ale z jiné strany vojenského prostoru.
2: Byli jsme tu už několikrát, dvakrát, třikrát. My jsme právě nikdy neviděli ten Bílý kámen přímo to místo. Takže jsme se chtěli letos tam podívat, aby jsme konečně věděli, kde to je.
4: Turisté musí při vstupu dodržovat několik pravidel. Popisuje za pořadatele
5: Marcela Hřmanová. Musí mít helmu, měli by mít u sebe občanku a musí mít proužek neboli vstupenku. Musíme je vracet, pokud nemají.
4: Také se musí držet vyznačených tras a nesmí fotit. Pěšky se na Bílý kámen vypravili Markéta a Milan.
6: Vlastně dopravovali jsme se sem hromadnou dopravou a jdeme pěšky. No. Je to naše první akce, jdeme poprvé.
4: Vydržíte v ruce mapu.
6: Dopředu jsem si vlastně udělala takový nástin, kudy bych chtěla jít.
4: Michal Rulíšek jim přispěchal na pomoc s trasami.
1: Můžete kamkoliv, jo, tady máte Smilov, jo, kamkoliv budete chtět, nebo tady pramen Odry, jestli si
6: no, to ne, my budeme asi rádi, jestli vůbec zvládneme tady ten okruh.
1: Tak, šťastnou
0: cestu.
4: Poprvé je tady i paní Jana z Frištáku na Zlínsku.
7: Chtěla jsem už tady několikrát, nikdy to nevyšlo, takže jsem ráda, že letos jo.
4: A co vás na tom láká?
7: Panenská příroda pro mě, mám pocit, že očekávám a normálně se sem nesmí jednou za rok a těch příležitostí v životě moc není.
4: Na Bílý kámen se každoročně vypraví tisíce turistů, většina z nich na kole. Výtěžek z akce organizátoři použijí na obnovu památek Libavska. Část jde také na Vojenský fond Solidarity. Zmrzkles Barbora Taševská, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: zprávy.
1: Olomoucký kraj pořídil na základě žádosti policistů mobilní hlukoměr. Umožní lepší kontrolu a regulaci nadměrného hluku, který je způsobený provozem aut a motorek s často nevyhovujícími výfukovými systémy. Policie varuje před falešnými SMS zprávami o dopravních přestupcích. Podvodníci zasílají lidem oznámení, že musí do 3 dnů zaplatit pokutu. Ve zprávě je internetový odkaz, který vyzývá k vyplnění údajů. Podvodníci se jeho prostřednictvím dostanou k bankovním účtům oslovených lidí. Vojenský výcvikový újezd Libavá na Olomoucku se včera opět otevřel veřejnosti. Pořadatelé tradiční cykloturistické akce Bílý kámen návštěvníkům mimo jiné nabídli i jednu novou trasu. V Rýmařově začala oprava kostela Navštívení Panny Marie. 300 let stará památka dostane novou fasádu, součástí rekonstrukce je taky výměna starého odvodnění. V lapidáriu Vlastivědného muzea Olomouc začala nová sezóna. Novinkou expozice je loď ze 16. století. Ze sportu. Házenkáři Karviné můžou večer obhájit titul v domácí šance extralize. Za stavu 2-0 na zápasy nastoupí ke třetímu finálovému utkání v Plzni a pokud Slezané zvítězí i po třetí, oslaví zisk zlatých medailí. A ještě počasí. Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno a teploty do 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pravý jízdní pruh je kvůli údržbě vozovky uzavřen na dálnici D35 mezi 283. a 294. kilometrem ve směru z Olomouce do Lipníku nad Bečvou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Také dneska se v Olomouckém kraji něco zajímavého děje. Třeba v areálu Ryzáček ve Vyšehorkách plánují Den země, začíná se ve 13 hodin a návštěvníky čekají třeba přednášky o mořských želvách, o vlcích i o sovách.

0: půl osmé, zprávy a Igor Polák.
1: Český rozhlas Olomouc,

0: Petr Novák v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc, 7 hodin 39 minut. Opravdu krásné to dnes bude ve Farské zahradě v Moravičanech. Tam se toho bude dít opravdu hodně. Jednak ta zahrada bude otevřená mezi 10. a 14. hodinou s různým programem. Jsou tam letové ukázky živých dravců, ukázka psího výcviku. Navíc také na místě se už teď chystají ti, co vaří guláš a budou vařit guláš, protože se tam koná třetí moravičanské kotlíkové guláš. Ochutnávky jsou potom mezi 12. a 13. hodinou a samozřejmě se tam můžete pěkně, jak se říká, nadlábnout. Další pozvánka bude do Olomouce na pokračující festival AFO. Tady jsou dnešní tipy ředitelky festivalu Evy Navrátilové.
1: Dneska bych doporučila všem, co teďka poslouchají, ať si zbalí baťušky a vyrazí do kina Metropol, protože tam už od 10:30 začíná přednáška našeho oblíbeného hosta a moderátora České televize Daniela Stacha o Nobelově ceně. Daniel Stach vlastně k tomuto přidá kdyby tu svoji perspektivu toho, že vlastně za svoji kariéru zpovídal více než 40 držitelů a držitelek Nobelovy ceny. A ta přednáška se jednoduše jmenuje Jak se ptát lidí s Nobelovou cenou. A věřím, že zrovna Dan Stach je přesně člověk, který to publikum dokáže strhnout a nadchnout a že to bude opravdu zajímavá a přínosná přednáška. Takže doporučuju kina Metropol o 10:30. Pak jsem z dnešního programu vybrala takovou aktuálnější věc. Je to vlastně živé natáčení podcastu Studia N, které povede novinář Filip Titlbach. A je to rámováno názvem Jak vznikají kauzy, co otřásají Českem, a pozval si tam své dva kolegy, investigativní novináře Zdislavu Pokornou a Lukáše Prchala, a pokusí se vlastně našim návštěvníkům odhalit to pozadí, vlastně, které stojí za tou investigativní novinařinou, a vlastně to, jak se hledají stopy, jak se skládají důkazy a ověřují fakta v těch klíčových příbězích, které potom dokážou opravdu hýbat společností a posílat lidi do vězení. Na tento program se mohou lidé těšit v 6 hodin večer v kině Metropol. A jako poslední tip je projekce filmu Volání vulkánu od Popela po archivy a umění. Tohle bude podle mě skvělý zážitek, protože na místě bude i samotný režisér toho snímku, Clive Oppenheimer, jeden z našich nejváženějších letošních hostů, který je zároveň vlastně i hlavním protagonistou toho filmu, protože je sám vulkanolog a geolog a je to opravdu vášnivý milovník sopek, takže přináší v tom svém filmovém debutu velmi netradiční pohled na tu vulkanickou činnost, která daleko přesahuje hranice klasické geologie. Má to takovou roztomilou zvědavost a vtip a s takovým důvtipem propojuje výzkumníky a výzkumnice z různých oborů a umění, a ten film je opravdu i vizuálně velmi uhrančivý. Takže doporučuji, projekt se začíná v 19:30 v divadelním sále na Konviktu.
2: Takové jsou dnešní programové tipy na festival AFO. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 7:45, vypadá to na pěkný den a bude podle předpovědi jasno nebo skoro jasno, teploty až k 25 stupňům a jen slabý vítr.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: První květnovou neděli si na vlnách Českého rozhlasu Olomouc můžete zpříjemnit poslechem písniček z CDčka Zmačkaná žena, písničkářky Sašiny Klíčkové. Zavede nás do světa ženských radosti i strasti. A přidám taky pozvánku na jednu z prvních venkovních hudebních akcí. 19. ročník Horeckých strun, kde zazní folk, country, tramská muzika i bluegrass. Pozvání přijal třeba Marko Čermák s Pabírkami. A podrobnosti se dozvíte v pořadu Na cestě 3. května po 15. hodině. Poslechu zve Jarka Nosková.
0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: I seniori mají rádi tábory. Přitahují a spojují lidi od 60 do 90 let. Nikdo se na nich necítí sám a nemusí mít strach se zapojit kvůli zdravotnímu handicapu, říká předsedkyně Krajské rady seniorů Olomouckého kraje Milena Hesová. Jaké další aktivity se nabízí a proč je tak důležité bojovat proti samotě a sociální izolaci seniorů? Poslechněte si Dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc s Milenou Hesovou v úterý v 10 dopoledne.

7.52, dneska vám připomeneme životní cestu Heleny Vondráčkové a její účinkování v zábavných pořadech. A to je jasné, že ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc v tom víkendovém se jedná o pořad Hvězdné návraty. Dozvíme se třeba, že Helena Vondráčková také chodila za školu Hvězdné návraty odpoledne mezi 4. a 5. Tak vás zveme.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Zástupci 9 obcí v okolí hranic nesouhlasí s akceleračními zónami pro větrné elektrárny. Přijímací testy na střední školy by uchazeči mohli psát ještě před podáním přihlášek. Hasiči ze Zlatých hor na Jesenicku dostanou novou techniku. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Mikroregion Záhoran, který sdružuje v okolí hranic 9 obcí, odmítá vymezení akceleračních zón na katastrech členských vesnic. Stát seznam zón zveřejnil v polovině měsíce. Ve 94 vybraných lokalitách by mělo být možné stavět větrné elektrárny bez zdlouhavých byrokratických procesů.
3: Pavel Hlavička, nezávislý starosta Bíškovic, říká akcelerační zóně jednoznačné ne.
4: Proč by ti občané měli tady trpět tím hlukem a tím vším záporným, co nám vrtule přináší? To není jenom o těch lidech, je to i o té zvěři, o tom ptactvu, je to opravdu o té krajině.
3: Stejný názor mají starostové i okolních obcí v rámci mikroregionu Záhoří. Vy jste se teďka dohodli na společném postupu?
4: Právníky už máme oslovené a připomínkování až do 1.6, tak na tom budeme pracovat.
3: Návrh akceleračních zón zahrnuje kromě lokalit pro větrné i solární elektrárny. S těmi je počítáno například u Ptení na Prostějovsku, Beňova, Bezuchova nebo Radkovy Lhoty na Přerovsku. Z Bíškovic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Přijímací zkoušky na střední školy by se mohly psát ještě před podáním přihlášek. Nový model plánuje ministerstvo školství zavést od jara 2029. Počítá i s tím, že by se testy psaly na základních školách. Rezort tak chce zpřehlednit přijímací systém a snížit stres u uchazečů. Dobrovolní hasiči ze Zlatých hor dnes převezmou od zástupců radnice novou zásahovou techniku. Konkrétně automobil za více než 11 milionů korun. Město ho pořídilo s pomocí dotace, řekl nezávislý starosta Milan Rác.
5: Město Zlaté hory obdrželo nový požární automobil, cisternovou automobilovou stříkačku. Obdrželo dotaci na toto vozidlo jednak z ministerstva vnitra, jednak z programu Interreg Česko-Polsko a také přispěl Olomoucký kraj. A slavnostní předání tohoto vozidla proběhne od 11 hodin za účastí hostů, zastupitelů města a občanů města. Sport.
2: Hokejisté Olomouce před pondělním startem suché přípravy před novou sezónou odtajnili jméno nového hlavního trenéra.
6: Tím se stal 66-letý Petr Fiala, který naposledy stál na lavičce v listopadu 2019 v Kometě Brno. Tehdy sám odstoupil. Posledních 6 let působil v Olomouci v roli videokouče. Nyní se na lavičku Hanáků vrací, protože tým vedl 7 let v první lize až do postupu v roce 2014 a následně v extraligové sezóně 2014-2015. V nejvyšší soutěži v minulosti působil ještě jako asistent v Kladně, Jihlavě a Litvínově. Fiala bude mít nadále k dispozici asistenta Petra Svobodu. Olomouc začíná suchou přípravu v pondělí i s novými posilami Štohanzlem a Kosem, ale zatím bez zahraničních hráčů. Adam Kodet, Český rozhlas. Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách okolo 16 a slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pravý jízdní pruh je kvůli údržbě vozovky uzavřen na dálnici D35 mezi 283. a 294. kilometrem ve směru z Olomouce do Lipníku nad Bečvou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Kdy a kde se u nás vyrobila první lokomotiva? Odpověď přinese rubrika Česká nej s Vojtou Kotkem za pár minut. U mikrofonu je teď Tomáš Kedzior. Máme prodloužený víkend, teď jsme uprostřed, vlastně začínáme tu sobotu, druhý květnový den. Budu pro vás mít také víkendový dárek. Jsou to vstupenky na Májovou kytičku. Je to odpolední ples nejenom pro seniory, který připravují v Domu kultury Šumperk v neděli 17. května. Na tomto plese vystoupí třeba Honza Mlčok s písněmi Karla Gotta. hudební dvojice Duo Albatros. Bude tam bohatá tombola, fotokoutek a další doprovodný program. Na vstupném můžete výrazně ušetřit, protože dvě vstupenky na tuto májovou kytičku nabídnu do 9 hodin ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc jako dárek. Tak si chvilku počkejte. U mikrofonu je Tomáš Kedzior. Přeji dobré ráno.

Česká nej. Unikátní místa, události a osobnosti spojené s naší zemí. První česká lokomotiva. Parní mašina s vlasteneckým pozdravem Nazdar na přídi slavnostně opustila tovární bránu 28. dubna 1900. Byla předána do provozu rakouským státním dráhám jako první česká lokomotiva. Do té doby totiž brázdily koleje vlaky tažené lokomotivami vyrobenými mimo naše území. Zrodila se v první českomoravské továrně na stroje v Libni. V jedné z několika firem, jejichž spojením, později vznikla Českomoravská Kolben Daněk. Čeští konstruktéři i dělníci odvedli dobrou práci. Spolehlivá lokomotiva dostala typové označení 97. Tyto stroje pak ovládly tuzemskou železniční síť, protože jim státní dráhy dali přednost před výrobky dosavadních dodavatelů. Říkalo se jim Nazdárek, Matilda nebo Kafemlejnek. Po zániku monarchie se typové označení změnilo na řadu 310. První lokomotiva vyrobená na českém území se dostala do majetku drah nástupnického Rakouska a po vyřazení ze služby byla sešrotována. S vozy s číslem 310 se ale můžeme při nostalgických jízdách setkat dodnes. Lokomotiva, která byla právem považována za důkaz kvality strojírenského průmyslu u nás, si zahrála například ve filmu Páni kluci. Česká nej s Vojtou Kotkem.

0: počasí.
1: Čtvrt na 9:02 bude krásný den, už je od rána prakticky jasno, mělo by to tak zůstat, teploty až k 25 stupňům a dneska jen slabý proměnlivý vítr.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Olomouc vás zve na přátelskou hodinku s Igorem Barešem. Proč se nestal veterinářem? Jaký má vztah k Hané a k jeseníkům? Proč si oblíbil rozhlasový mikrofon? Nejen na tyto otázky se čerstvého šedesátníka bude ptát Michal Bureš. Přijďte ve čtvrtek v 16 hodin do knihovny v Prostějově nebo od 19 hodin do atria naší budovy v Pavelčákově 19 a nebo v pátek od 15 hodin do knihovny Vincence Priznice v Jeseníku. Bližší informace na webu olomouc rozhlas.cz.

0: Stalo se před 100 lety.
1: V 8.22 s Ditou Vojnarovou od 60. let a počítání Petra Spáleného pojďme k 50. Právě před 100 lety je slavil jistý Baťa.
2: Slavilo se v celé firmě, ve všech prodejnách a v novinách se psalo o tom, kterak Tomáš Baťa svůj život vyplnil cílevědomou a vytrvalou prací. Z malého živnostníka, který prodával a sám v nůši nosil po jarmarcích papuče, stal se jedním z našich největších podnikatelů. Z malé zlínské dílny, založené roku 1894, vyvíjí se v roce 1900 továrnička a v roce 1904 větší tovární budova. Ještě před válkou začal Baťa vyvážet do severní a střední Evropy. V roce 1926 měl ve Zlíně 7 000 zaměstnanců a denně vyráběl až 45 000 kusů obuvi. Prodávalo se ve 210 prodejnách v Československu a vyváželo do Evropy i všech dílů světa. A zdůrazňoval se také jeho zájem o sociálně zdravotní péči, o dělnictvo, velké hospodářské výhody, které mu poskytoval, a ozdravně výchovné snahy.

0: půl deváté zprávy a Igor Polák.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomouci nepojedou od příštího pátku tramvaje mezi soudem a tržnicí. Náhradní dopravu mezi zastávkami okresní soud, tržnice a hlavní nádraží až do 8. srpna zajistí autobusy. Hlášení na českých nádražích jsou od včerejška kratší. Cestující už se nedozvědí, proč má jejich vlak zpoždění. Nově uslyší jen to, o kolik minut se vlak zdrží. Olomoucké divadlo Tramtárie by od ledna mělo působit v nových prostorách. Po 20 letech opustí Slovanský dům a

0: Stěhuje se do budovy Hanáckých kasáren. Novou sezónu zahájila správa Hanáckého muzea v přírodě v Příkazích na Olomoucku. Ve vybraných termínech je vstup do něj zdarma. Ze sportu. Tenistka Kateřina Siniaková si na elitním turnaji kategorie Masters v Madridu zahraje o titul v deblu. Česká reprezentantka postoupila do finále 4 hry po boku Američanky Townsendové. A ještě počasí. Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno a teploty do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Levý jízdní pruh je uzavřený na dálnici D1 mezi 334. a 298. kilometrem ve směru z Ostravy do Lipníku nad Bečvou. Cestáři tam opravují mosty.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Troška sportu. Fotbalisté prvního SK Prostějov remizovali s ambiciozním Artisem Brno 1-1 a připsali si čtvrtý bodový zisk v řadě. Čtyři kola před koncem druhé ligy mají pětibodový náskok na první sestupovou bříčku. Velký vliv na aktuální sérii má i brankář Jindřich Musil. Po jeho nástupu do branky Hanáci ještě neprohráli a mladý golman tak přinesl do hry týmu jistotu a hlavně body.
1: Dá se říct, vlastně čtyři zápasy neprohráli jsme. Tři inkasovaný góly, na to, že se plácáme dole, tak si myslím, že dobrý. No. Teď se nám daří, tak jen tak dál musel pokračovat.
2: Čekal jsem na to dlouho, dočkal jsem se, takže teď se daří, tak budeme bojovat dál. No. Ještě nejsme zachráněni, takže bojujeme dál.
3: Říká brankář Jindřich Musil, který přišel do Prostějova v zimním přestupním období z libereckého B týmu, kde pravidelně chytal o soutěž níž. Ve druhé lize si ale na svůj start musel počkat až do 15. dubna.
2: Věřil jsem, tak to jsme se bavili s trenérama nebo s vedením, tak věřil jsem, že to přijde a dočkal jsem se a chytil jsem za počest. Vážím si toho moc, samozřejmě jsem rád, že mi ty trenéři tu důvěru dali a snažím se to potvrzovat, jak jim to jde.
3: A jde to zatím skvěle. V žádném ze čtyř zápasů nedostal víc než jeden gól. Jednou vychytal čisté konto a pomohl Prostějovu zajistit 6 bodů ze 4 zápasů v řadě. Premiéru si odbyl na hřišti Kroměříže, kdy poprvé v sezóně nahradil o 6 let staršího kolegu Petra Mikulce.
4: My jsme chtěli něco změnit. Jo? Rozhodně Miky nešel dolů z toho důvodu, že by odváděl špatný výkon. Já jsem potřeboval dělat nějakou změnu, jako trochu do toho bouchnout. Musu jsme brali, protože to kvalitní gólman, který má perspektivu a umí hrát dobře nohama. Samozřejmě jsem za něj rád, že mu to vyšlo a věříme tomu, že se tady u nás prostě bude rozvíjet.
3: Říkal trenér Jan Podolák po předešlém domácím zápase a výhře nad Ústím nad Labem 2-1, kde musel předvedl hned několik kvalitních zákroků. A zatímco Mikulcovi předtím slušné výkony na bodový zisk týmu nestačily, Musilovi ano, a proto ho trenéři v sestavě zatím drží.
4: Tak hodí se nám ty body, ale Miky je skvělý golman. My jsme mu řekli, že to chceme ne kvůli tomu, že by měl nějaký špatný výkon u nás, jako by v těch zápasech taky podržel. Akorát to nevedlo k tomu bodovému zisku. Musí to takhle je, patří tam k tomu i nějaký štěstí, umění. To je ten důvod, proč jsme tam toho Musu nechali, jo. Ale já jsem strašně rád, že máme takhle vyrovnanou dvojku a věříme tomu, že to jako vydrží co další dobu.
3: Ideálně až do konce sezóny, do kterého zbývá dohrát 4 kola. Prostějov má 5bodový náskok na sestupové příčky a jak z bezprostředního nebezpečí pomalu uniká, na hře týmu a uvolněnosti je to znát.
4: K tomu, jakým způsobem bychom se chtěli prezentovat, to má ještě daleko, jo, ale to jako nebudu nalhávat, ono někdy ten fotbal jako nevypadá tak, jako když se podíváte na Ligu mistrů, což je jako logický, ale pomaličkýma krůčkama, jo, ten bod po bodu si jdeme za tím, aby jsme byli lepší a lepší. Samozřejmě na tu tabulku se dívají všichni, a kdo říká, že ne, tak lže, jo, ale nenecháme se tím ovlivnit a já určitě ne, a pokud já ne, tak jaký trenér, takový hráči a věřím tomu, že kluci taky ne a půjdu do toho zase na 100% a odvedou co nejlepší.
3: Věří trenér Prostějova Jan Podolák. Jeho tým příští týden čekají hned 2 zápasy. První klíčový ve středu na půdě poslední Sparty B, druhý v sobotu doma proti nevyzpytatelným Českým Budějovicím. V případě bodových úspěchů a souhry ostatních výsledků už mohou Hanáci slavit jistotu záchrany. Z Prostějova Adam Kodet, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 8:45 začíná krásný den, který zůstane krásný, jasno nebo skoro jasno, s teplotami k 25 stupňům a slabým větrem. Takový bude druhý květnový den. A já pro vás budu mít za chvilku víkendový dárek Českého rozhlasu Olomouc. Dvě vstupenky na májovou kytičku. Je to ples nejen pro seniory v neděli 17. května odpoledne ve velkém sále Domu kultury Šumperk. Vstupenky za chvíli.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Navštívíme velmi aktivní zahrádkáře na Pardubicku. Seznámíme vás také se slepičkou Rhode Islandkou červenou a pověsíme ptačí budky do zahrady.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Frýdecko-místecká skupina Prouza byla na začátku 90. let doslova zjevením na naší kytarové scéně. Po spoustě peripetií se po covidu zrodila sestava plná energie, která nejen svou novou desku v téhle době představila v našem velkém studiu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Prouza.

0: 17. května je neděle a od 14 hodin pořádá velký sál Domu kultury Šumperk Májevou kytičku. Je to ples nejen pro seniory, na kterém vystoupí například Honza Mlčoch s písněmi Karla Gotta, Duo Albatros, další program na místě Bohatá tombola, Fotokoutek a na vstupném můžete teď ušetřit 500 korun, protože dvě vstupenky právě na tuto akci na Májevou kytičku jsou k mání na telefonu 221 555 444. Vítáme prvního, který se dovolal. Hezký dobrý den.
1: Jitka, dobrý den.
0: Ano, kdo je na telefonu, dobrý den.
1: Jitka, dobrý den.
0: Paní Jitko, zdravím pěkně, jak vy to máte daleko do Šumperka?
1: Z Rudy nad Moravou je to kousek.
0: Z Rudy nad Moravou je to kousek. Tak je to jasné, je to vaše, no a jinak jaké máte plány teď na ten prodloužený víkend? Dobře, takže zdravíme pěkně a ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc budou další víkendové dárky samozřejmě následovat.
2: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc zveme třeba do areálu Ryzáček ve Vyšehorkách. Dneska od 13 hodin se tam uskuteční Den země, je to o vztahu člověka a lesa a setkání se zvířaty. Čarodějnický rej pořádají dnes od 14 hodin v zahradě a sále při kulturním domě v Ústíně. Hlavně děti tedy čeká stezka s úkoly, špekáčky, malování na obličej, fotokoutek, takže srdečně zveme. Sbor dobrovolných hasičů v Ludéřově, tak tam dneska slaví a připomínají patrona hasičů svatého Floriána. Na místě budou také redaktoři Českého rozhlasu Olomouc, no a zveme i do farské zahrady v Moravičanech, tu mají dneska otevřenou, je tam velmi bohatý program, začíná se už v 10.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Blížící se mistrovství světa v ledním hokeji bude zároveň rozlučkou trenéra Radima Rulíka s národním týmem. Průběh turnaje můžete sledovat od 15. května v přímých přenosech na ČT Sport a ČT Sport Plus.
2: 9 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomoucký kraj pořídil na základě žádosti policistů mobilní hlukoměr. Český hydrometeorologický ústav varuje před vysokou aktivitou klíšťat. V rameni Mlýnského potoka v Olomouci odborníci napočítali 14 druhů ryb. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Olomoucký kraj pořídil na základě žádosti policistů mobilní hlukoměr. Podle mluvčí hejtmanství Evy Knajblové umožní lepší kontrolu a regulaci hluku aut a motorek. Při překročení normy čeká řidiče bloková pokuta, nebo se věc bude řešit ve správním řízení. Hlukoměr se bude využívat především na Červenohorském sedle. Český hydrometeorologický ústav upozorňuje na vysokou aktivitu klíšťat. Vlhko a mírné teploty jim vyhovují. Obvykle je třeba dávat si pozor například ve vysoké trávě, v křoví anebo v lesích. Teď to ale platí třeba i pro vycházky v městských parcích, upozorňuje Ivan Možný z hydrometeorologického ústavu.
4: Jakýkoliv hostitel, hlodavec, kočka může přinést je do toho parku. To klíště můžete získat i tam.
2: Do Česka dorazily nové typy vlaků. České dráhy od jara testují nový typ pendolína polského dopravce. Ten jezdí třeba mezi Prahou a Ostravou. Testování by mělo být hotové na konci jara a pokud jim vlak projde, mohl by v Česku jezdit pravidelně. Na tuzemské koleje taky brzy vyrazí i španělské soupravy Talgo od dopravce Leo Express. V rameni Mlýnského potoka nedaleko historického centra Olomouce žije nejméně 14 druhů ryb, zjistili to odborníci při svém dubnovém průzkumu. Magistrát se snaží podle mluvčího Jana Horejše v potoku zajistit podmínky pro udržení rozmanitosti rybích druhů.
5: Říční rameno v domovině bylo původně zaslepeno v roce 1989, kdy byla odstavena tamnější malá vodní elektrárna. Život místním obyvatelům pak znepříjemňovala stojatá zahnívající voda, jejíž hladina se řídila stavem vody v hlavním korytě Moravy a v Mlýnském potoce. Před 13 lety byl průtok v korytě obnoven.
3: Sport.
2: Čeští hokejisté do 18 let letos zlato z mistrovství světa nezískají. Od 3 odpoledne je čeká utkání proti Lotyšsku o bronz. V semifinále turnaje podlehli Švédům 3-4 v prodloužení. Trenér národního týmu Jan Tomajko ale i přes prohru své svěřence pochválil za výkon.
6: To byl suverénně náš nejlepší zápas na mistrovství. Klukům nejde nic vytknout, takže samozřejmě jsme zklamaní, ale musíme se rychle přepnout do jiného módu a být nachystaní lepší na zápas o bronz.
3: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách okolo 16. K tomu slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Levý jízdní pruh je uzavřený na dálnici D1 mezi 334. a 298. kilometrem ve směru z Ostravy do Lipníku nad Bečvou. Cestáři tam opravují mosty.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
7: Za chvilku vás zavedeme na místo, odkud budete mít město Cheb jako na dlani. Navštívíme totiž vyhlídku na věži kostela svatého Mikuláše. Prozradíme, co všechno z ní po vystoupání 170 schodů uvidíte. Konference Křesťan, správce stvoření, se bude po 4 květnové dny konat v Dobrém pod Orlickými horami. Pozveme vás s Karlem Sladkým. A pravidelné zamyšlení je dnes od římskokatolického kněze Pavla Lazárka. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji klidné sobotní dopoledne.

0: Hanu Zagorovou jsme zahráli v začátku této hodiny v magazínu Mezi nebem a zemí. Theo do kaps je knižní řada teologie do kapsy od nakladatelství Biblion. V této chvíli obsahuje 4 knihy, mezi něž patří například titul Žít jako křesťan od Rowena Williamse, někdejšího arcibiskupa z Canterbury. Všechny knížečky spojuje formát, který je velký opravdu právě do kapsy či batohu. Jedna z nich se věnuje dnes velmi moderní a žádané křesťanské meditaci. Napsal ji benediktinský mnich John Maine. Jeho kontemplativní modlitba je protikladem k dnešnímu uspěchanému konzumnímu světu a inspirovala statisíce křesťanů. Kniha zaujala Danielu Brůhovou.
1: Na to, jak vznikla tahle drobná, ostře zelená knížka s názvem Getsemanské promluvy, se ptám Alexandra Fleka z nakladatelství Biblion.
2: My jsme moc rádi za grafické zpracování od Kamily Kučerové, celé té edice. Vždycky na tom obalu je takový jednoduchý minimalistický symbol, tak tady je vlastně taková oliva, když to je Getsemanská zahrada. Ale jinak je to vlastně název toho kláštera, kde tyhle promluvy John Maine dával.
1: Proč jste sáhli právě po tomto titulu? Promluvy, v nichž John Maine představil své pojetí meditační praxe, založené na starokřesťanské tradici i postupech východních náboženství, pronesl už v roce 1976.
2: Oslovilo nás vlastně hnutí české křesťanské meditace, že vlastně tenhle autor je jedním z prvních průkopníků tady té formy.
1: Zastavme se u ní. Když se řekne meditace, tak řada lidí myslí především na východní náboženství.
2: Dá se na to odpovědět, že křesťanství je východní náboženství, že přišlo k nám z Blízkého východu, ale není to nic jiného než starodávný způsob kontemplativní modlitby, ke kterému se jakoby oklikou můžeme vracet přes setkání právě s tím, že i ty jiné duchovní tradice praktikují. Můžeme to nazvat meditací, můžeme to nazvat tichou modlitbou. Tady vlastně John Maine má takové 4 promluvy k určitému publiku.
1: Takže dává konkrétní návod, jak meditovat?
2: Já jsem to od té doby začal taky praktikovat, aspoň pár minut ráno denně. Je to báječný. Mě právě vždycky nedávalo smysl taková ta modlitba, která předčítá Pánu Bohu buď nějaký nákupní seznam mých přání a stížností, anebo ho informuje, co je nového ve světě. Jo, jako co mu budu vykládat, jako všechno to ví. A vlastně ani nemám slova, ale vlastně modlit se třeba jenom jedno slovo, nebo úplně bez slov, mi najednou smysl dává.
1: Podělte se, co nacházíte?
2: Údajně se ptali jednou matky Terezy, co říká, když se modlí. A ona jim prý odpověděla, no nic, já poslouchám. Aha, a posloucháš jako Pána Boha, tak a co říká on? No nic, poslouchá. Mně to přijde krásný. Je to vlastně vrchol intimního vztahu, když spolu dva můžou mlčet a rozumět si, oba si naslouchat. Takže to jsou Getsemanské promluvy.

Olivera.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Novým generálním vikářem pražské arcidiecéze se stal kněz Josef Ptáček, který působil ve farnosti kostela svatého Jakuba a Filipa v pražských Hlubočepích a v kostele Krista Spasitele na Barrandově. Ptáček nahradil dosavadního vikáře Jana Balíka pro ekonomické věci a biskupa Zdenka Wasserbauera pro věci pastýřské. Nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl se po sobotním slavnostním uvedení do úřadu ve svatovícké katedrále v pondělí poprvé neformálně setkal se zaměstnanci arcibiskupského paláce, kterým představil další své spolupracovníky. Například sekretariát arcibiskupa povede bývalý velvyslanec České republiky ve Vatikánu Václav Kulaja. Komunikaci arcibiskupství povede bývalý redaktor České televize a Českého rozhlasu Pavel Schröter. Papež Lev XIV. V pondělí ve Vatikánu přijal při audienci arcibiskupku z Canterbury Sarah Malaliovou, která se minulý měsíc stala první ženou v čele anglikánské církve. Hlava katolické církve slíbila, že bude dál pracovat na překonávání rozdílů, které tyto dvě křesťanské církve dělí. Také Malaliová připomněla, že oba byli povoláni kázat evangelium. Malaliová navštívila hlavní papežskou baziliku, pomodlila se u hrobů svatého Petra a svatého Pavla a setkala se s vysokými představiteli Vatikánu. Papežovi přivezla jako dárek sklenici medu ze zahrady svého oficiálního sídla v Londýně. Soubor lidových dřevořezeb Panny Marie Svatohorské, včetně dosud nevystavených sošek, představuje od pondělí nová výstava Svatohorky na Svatéhoře v Příbrami. Návštěvníci si prohlédnou autentická díla, stará i více než 200 let. Expozice bude přístupná ve Svatohorské klenotnici do 31. srpna. Od 18. století se na Svatéhoře prodávaly dřevěné kopie milostné sochy Panny Marie, které si poutníci odnášeli do svých domovů jako znamení ochrany, víry i naděje. V 19. století jich vznikly tisíce, především v Příbrami, Nepomuku či Zalánech, a mnohé z nich se dochovaly dodnes. Výstava navazuje na projekt Zalánské Madony, který se uskutečnil v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem. I tuto pozvánku jsme dnes přidali do magazínu Mezi nebem a zemí. A nadále přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.